který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné v

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěž jiný.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit. A nejsem daleko od pravdy. V rhythm and bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v easy listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtaná a pozejtří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě, a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím hrozně na Twitter a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale já
6: Dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka, Vladimíra Dvořáka.
4: Jo, takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky, zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci, zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
9: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte děkuju. Se hezky. Dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
11: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: den, mějte
4: vám
11: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
9: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
9: Ano.
4: Jdem na něj.
10: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc, že?
12: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
10: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodrobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
12: po boku. Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, bojím, to je Václav.
10: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk
3: ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
9: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mých.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký,
1: dokonce hezký. Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, tohle, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: Tak to se nechám překvapit.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční děd vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti, nikdy akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, a to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadl, no. Propadl jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No při tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili let a jsme s ním jezdili po světě, někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoji reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: Ne, to byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pust mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam. No, bylo tam.
1: Zajímavé
2: opravdu,
1: pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení. Mm-hmm. Přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli tam v bedně A on říká, pojď se na ní podívat. A já říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta
2: měla krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Uloriádě. Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brenner z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvrkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
8: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No, tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bez brzlíkovec. Ano,
8: typický. Ten ho se neměl ani jako dítě.
9: No, on Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále a několikrát to slíbil.
9: No,
8: že
9: aspoň
8: odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand forehand nula. Prostě nezbrzí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už nějaký
10: to
1: ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa,
10: to
1: ale Trumpa.
10: To může být zajímavý.
1: Pepo, jezdil si do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Botelovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Kopy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak na to aspoň nemáme. Jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: No, já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí. Dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku přece jak Vinetu a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář schlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe a nevím co. A není jeden, který by

0: Říkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
1: Musíme se víc snažit.
0: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
1: No ne, no podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
0: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
1: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se dnes budou smát vtipom, který znáš.
0: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak stál nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
1: Jak to?
0: A pan Holeček povídal, tak co je, co pak to není výborný fór 11. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
2: No, tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku, V blbým věku se jmenuje od Xyndla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
3: No, říká se to.
2: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
3: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
2: je. Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Obec Loštice nabízí poslední parcely pro výstavbu rodinných domů. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Tenistky Muchová a Nosková budou bojovat o finále Wimbledonu. Dnes má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hraní Loštic na Šumperesku zahájilo třetí kolo prodeje stavebních pozemků na okraji města. Zájemcům nabízí posledních 7 parcel. Celkově bude v nové obytné čtvrti na okraji Loštic několik desítek domů. Pokračuje nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfertová.
3: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy. A v zadní části plánujeme ještě bytové domy, kde by mělo vzniknout 5 bytových domů se 40 byty.
2: Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Poslanci také schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
4: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchel.
5: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
4: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
6: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
4: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Do rekonstrukce obecního úřadu se pustili dělníci v Rokytnici u Přerova. Investice za 14 milionů korun zahrnuje výměnu elektroinstalace a oken nebo úpravy vnitřních prostor, vysvětluje nezávislý starosta Kamil Malenda.
7: Zastupitelstvo má 15 členů, takže už i kapacitně to nestíhalo. Samozřejmě zažádali jsme o dotaci na zateplení, výměnu oken, fotovoltaiku, takže na to jsme dostali taky 5,5 milionů. Takže z toho důvodu jsme se pustili do celkové rekonstrukce, kdy termínově si myslím, že bychom to mohli stihnout buď do září nebo do listopadu letošního roku.
2: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše za ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Martencovou porazila 6-3 a 7-5. Dnes se Nosková utká s Ukrajinkou Kostěkovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Počasí. Dnes se čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojedněle slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Zábřehu v ulici Olomoucká silničáři opravují most, jezdí se to kyvadlově jedním pruhem, omezení potrvá do 20. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 9. července a svátek má Drahoslava a Drahuše. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká? Jaké máte počasí? Opět posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáři. No a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Bude Dalibor Janda a teď Jaromír Nohavica a Těšínská. Dobré ráno.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce,

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 17:45. Snídáte-li, přeji dobrou chuť. Na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357. 9.7. v 5 hodin a 31 minut. V okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
3: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
2: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
3: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
2: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
4: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
5: A co je mi do toho?
2: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
6: Ale já utíkal jako vítr.
2: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
7: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 9. července. Svátek má Drahoslava a Drahuše a je čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14,5 stupně, 13,5 stupně Úsov. Dnes se příjemně spalo i se dobře vstává, píše Hana. A Rýmařov, 12 stupňů Celsia a oblačno, vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Obce v Olomouckém kraji postupně otevírají nové dětské skupiny. Získali na ně dotace od státu. Práce dělníci dokončili v uplynulých dnech například ve Štarnově na Olomoucku nebo Klokočí a Rokytnici na Přerovsku. A první děti přivítali také ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Tamní skupina sídlí v bývalé faře, která je památkově chráněná.
1: To je zvon, který tady původně byl.
2: Ano, tady byl vlastně na schodišti zvon a pan farář bydl v horním patře a když někdo za panem farářem přišel a chtěl ho zavolat, tak aby nemusel nahoru, tak zazvonil na zvon.
1: S Dušanem Svozílkem, nezávislým starostou Vrchoslavic, jsme v přízemí bývalé fary. Kulturní památka se proměnila a do patra teď každé ráno vybíhají děti z místní dětské skupiny. Poprvé tu na chvilku byla i Sára s maminkou Veronikou.
3: Jo, je to pěkný, mají to pěkný moc. Vlastně je super, že mají i zábranu na dveře, pěkná herna, hračky krásné.
1: Že byla jste se podívat, prošla jste si to všechno?
3: Dneska jsem tady byla s dcerou a ta si tady vyhrála 2 hodinky a vůbec mě nepotřebuji. Bude mít a pomohlo mi to v tím, že můžu jít vlastně do práce.
1: Do dětské skupiny může chodit 12 dětí. Dělníci podle starosty Dušana Svozílka faru v uplynulých měsících kompletně proměnili.
2: Co jsme všechno změnili? Dívejte, dispozičně ten objekt zůstal z 90% stejný, ale jinak jsme vyměnili úplně všechno. To znamená od skladby podlah, podloží, všude v celém objektu jsme udělali podlahové vytápění, máme nová okna, repasované dveře, kompletně nová elektroinstalace, rozvody samoproudu.
1: Vnímáte to jako přidanou hodnotu, že obec opravila budovu, na jejíž opravě by možná jinak peníze nebyly, možná by ta budova dál chátrala?
2: Když jsme do toho zastupiteli šli, tak jsme říkali, ten objekt tady byl 250 let před námi, tak doufáme, že bude i 250 let po nás.
1: Přestože děti už tu jsou, ještě stále není vše kompletně hotové.
2: Za provoz normálně se bude dodělávat. Už jsou to jenom drobnosti, jako třeba restaurování barokního obložek dveří. Dveře už jsou restaurované. Nějaké dodělávky na oknech.
1: Zázemí v bývalé faře chtějí v obci využít během plánované rekonstrukce obecního úřadu a mají i další plány.
2: Přízemí je udělaný hygienický zázemí, protože tím, jak navazujeme na školu a na školku, tak vlastně na zahradách těchto objektů bývají hody, bývají tam slavnosti, takže lidé budou chodit na zázemí na faře.
1: Také tu časem vznikne takzvaný family point. Rodičům bude vyhrazená jedna z místností. Jejich děti se ale budou moct zapojit do aktivit dětské skupiny. V budoucnu by vedení obce chtělo do chodu fary zapojit i seniory. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Rokytnici u Přerova skončila stavba zázemí pro dětskou skupinu. Má kapacitu 44 míst a fungovat začne od září. Investice vyšla na 48 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace od státu. Olomoucký kraj zrušil zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Omezení vyhlásil kvůli suchu a vysokým teplotám 26. června hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Naposledy vedení kraje rozhodlo o zákazu rozdělávání ohňů v přírodě před 3 lety v červenci. Řidiči v Česku letos za povinné ručení zaplatí historicky nejvyšší částky. Podle společnosti Broker Consulting vychází průměrná cena u běžného rodinného vozu na více než 7,5 tisíce korun ročně. Kromě povinného ručení zdražuje i havarijní pojištění. Ve Vsetíně na Valašsku začíná 35. ročník Mezinárodního týdne turistiky. Akce se každoročně účastní stovky lidí i z ciziny. Během týdne se můžou podívat třeba na Hostýnské nebo Vizovické vrchy. Programu jsou kratší trasy na 10 kilometrů i další turistické do 30 kilometrů. Za sportu hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. V San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujídněle slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u hranic směr Brno pokračují opravy vozovky, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po půl šesté přijede Dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9:30. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou Velké Vrbno. Patří mezi nejmladší vesnice Staroměstska, ale i tak jeho historie sahá až do doby před 30letou válkou. Dnes je součástí Starého Města, kdysi to však byla samostatná obec lesníků, pláteníků, sklářů i horských zemědělců. Podrobnosti přidá Mirek Kobza o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 9. července, svátek má Drahoslava a Drahuše, vše nejlepší. Za minutu 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. No dnes bude slunečno, teplota do 25 stupňů. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic, oblačno 15,5 stupně, vlhkost 62%, napsal Miroslav. Hranice 14 stupňů, oblačno, vzkaz od Ivety, Bára z Olomouce, tam má na teploměru 14,5 stupně a už zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř.

Rozhlas Olomouc představuje Zóna svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jiří Plojhar. Dozvíte se například i to, jak si užívá divadelní role Josefa Goebbelse.
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8
2: bude. I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda,

0: když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
1: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Oprava silnice u Dulan zkomplikuje dopravu na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouc se odvolala proti verdiktu soudu, který se týká lamp v centru města. Oprava silnice u Dolana zkomplikuje dopravu mezi Olomoucí a Štamberkem. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno, maximálně 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouce odvolala v případu veřejných lamp na Horním náměstí. Světla z dílny architekta Jana Šépky přes divaná sirky nechalo město před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla. Nahradilo je běžnými lampami. K výměně radnice přistoupila i přes nevoli památkářů a autorů obnovy Horního náměstí. Krajský soud nařídil lampy typu Torn do centra vrátit. Radnice to odmítla a obrátila se na vrchní soud. Potvrdila to mluvčí Olomouce Lenka Jidličková.
2: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
1: Dělnice v pondělí obsadí frekventovanou silnici z Olomouce do Štamberka. Během prázdnin opraví úsek u Dolan, kde jsou trhliny a vyjeté koleje, uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Během prací budou osobní auta jezdit po objížďce. Nákladní vozy tady mohou projíždět kyvadlově. Na dva dny, vždy v závěru července a srpna, se silnice u Dolan uzavře úplně. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Pokračuje ministrně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO.
3: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
1: Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro tzv. Chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
0: Sport.
1: Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Martensovou ve dvou setech a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu a krátce po zápase se dozvěděla, že ji čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu.
1: Linda Nosková si v dnešním pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostěkovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujídněle slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku v obci Mikulovice je částečně uzavřena ulice. Hlavní stavební práce tady potrvají do 4. prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje pohodové ráno. Nejen v ulicích Olomouce, zejména takhle po ránu, potkáte dva typy řidičů. Jedni se jásavě za volantem usmívají, auto mají naplněné postřechu a užívají si dovolenou. No a potom jsou tady ti, co jedou do práce. Tak držím palce, ať mají příjemný den obě skupiny. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, vypravíme se tentokrát do Olomouce a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká Petr Spálený a song Plakalo Baby. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. O dávkové úlevy pro novostavby zažádala u Olomoucké městské rady před 100 lety socialistická stavební družstva. Jak vysoké měly být, zajímalo Ditu Vojnarovou, která pročítala noviny ze začátku července 1926.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Socialistická stavební družstva žádala, aby novostavby, které postavila, byly na 50 let osvobozeny od placení činžovního haléře. Tehdejší finanční referent vypočítal, že by to pro město znamenalo asi 750 000 korun úbytku pro městské příjmy. A redaktoři dále psali: jelikož pro počítání to jeví se býti nesprávným, podal jeden ze zastupitelů návrh, aby byl tento návrh vrácen zpět do odboru k novému projednání a aby úlevy ty poskytnuty byly všem stavebníkům a nejen socialistickým družstvům. Úředníci i dělníci, kteří staví rodinné domky, zajisté potřebují ještě nutněji úlevy než stavební družstva. Lidový klub navrhl snížení činžovního haléře pro veškeré novostavby o 50% na 10 let. Lhůta ta může být dle potřeby prodloužena.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 9. července, svátek má Drahoslava a Drahuše, vše nejlepší. Jsou 2 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes bude slunečno, teplota do 25 stupňů. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů, většinou zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 15 stupňů, Jirka maluje kuchyň, tak ať se to dobře vydaří. U Ničov oblačno 15 stupňů, hlásí Radek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno, užíváme si další letní ráno. Chystáte se pracovat na zahradě? No jestli ano, tak ať se daří. Víte, že v červenci můžeme vegetativně rozmnožovat zahradní jehličnaté stromy, jde třeba o tys, jalovce, cipříše nebo tuje. Jak na to? Tak odtrhněte od větvičky přibližně 10 cm dlouhé řízky a jí s plochou patkou, tedy místem, kde na větev přisedali, je zapíchněte do vlhkého skypřeného substrátu. No a to je vše. Jednoduché. Držím palce, ať rozmnožování zahradních jehličnatých stromů vyjde. Dnes to také vyzkouším.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení Luštice na Šumpersku zahájilo třetí kolo prodeje stavebních pozemků na okraji města. Zájemcům nabízí posledních 7 parcel. Celkově bude v nové obytné čtvrti na okraji Luštic několik desítek domů. Do rekonstrukce obecního úřadu se pustili dělníci v Roketnici u Přerova. Investice za 14 milionů korun zahrnuje výměnu elektroinstalace a oken nebo úpravy vnitřních prostor. Práce by měly skončit na podzim, řekl to nezávislý starosta Roketnice Kamil Malenda. Poslanecká sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Od příštího roku by tak rodiče novorozenců mohli dostat celkem 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by dostali dvojnásobek. Opozice prosazovala vyšší růst a automatické navyšování. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za více než 670 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíce škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Ze sportu 5. etapu na Tour de France vyhrál Nizozemec Olaf Kooij. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce celkového hodnocení. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nora Trén. Počasí dnes se čekáme oblačnost, počátku i zataženo a ojídněle slabé přehánky. K večeru má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukr bude zpočátku slabý, postupně mírený severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumpersku na silnici 35 v obci Vyše Horky stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Zábřehu začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu v Olomoucké ulici. Za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. V Zábřehu začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu v Olomoucké ulici, je součástí hlavní trasy mezi Střední Moravou a Jeseníky. Práce skončí ve druhé polovině září. Do té doby se řidiči musí připravit na dopravní komplikace.
1: Já pocházím tady z okrajové části Zábřeha a projíždím tudy vlastně každý den a s nákladním autem a je to problém. Je to ztráta času.
2: Říká Milan ze Zábřehu, jeden z řidičů, který musel zastavit v koloně před opravovaným mostem v Olomoucké ulici v Zábřehu. Dělníci na něm od pondělí opravují mostní závěry a poté tady položí nový asfalt, jak už dříve popsal mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Dopravu na místě řídí semafory a také dělníci z sílačkami. I tak se tvoří kolony a situace se zhoršuje v dopravní špičce, popisuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
4: Samotná to řízení dopravy, tak v době, kdy není špička, tak je vidět, že to regulovčík docela zvládá. Problém nastává, když je dopravní špička a když potom samozřejmě ještě je ta doprava řízena semafory, protože potom se stává, že ta kolona není celá odbavená.
2: Mnozí řidiči se snaží kolonám vyhnout přes nejrůznější objížďky. Podle starosty Františka Jona se kvůli tomu částečná uzavírka mostu projevuje i na jiných místech ve městě.
4: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
2: Hledání objízdných tras se ovšem řidičům nemusí vždy vyplatit. Na kolony či ucpanou silnici mohou v návaznosti na aktuální rekonstrukci mostu narazit i jinde, pokračuje starosta František Jon.
4: Někteří řidiči, kteří třeba používají navigaci, tak už když ty kolony jsou, tak odbočují už v Rájci směrem na Leštinu a potom přijíždějí na kruhový objezd, ale bývá situace, že i ten kruhový objezd je zasekaný. Popřípadě samozřejmě Zábřežáci to zkusí směrem na Skaličku, ale potom zase, když se vrací zpátky na tu komunikaci, tak zase můžou narazit někdy na kolony a hůře se jim odbočuje. Takže je to poměrně tíživá situace.
2: Částečná uzavírka mostu v Olomoucké ulici potrvá celé léto. Naplánovaná je do 20. září. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glfáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká? Jak bude?
2: Dnes očekáváme převahu velké oblačnosti na horách. Nelze vyloučit odpoledne slaboučkou přeháňku, ale ta šance je velmi malá. Večer potom očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude ráno a večer slabý, v průběhu dne přechodně trošku zesílí, bude foukat mírný, od severozápadu až severu mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Den tedy bude příjemně osvěžující. Jaká bude noc a zítřejší den?
2: Noc bude zpočátku polojasná, postupně se úplně vyjasní. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: A jak na to? Právě teď je 9 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, paže vzpažené nad hlavu drží napnutý ručník. Postavíme se na pravou nohu. S výdechem jdeme do předklonu, zanožujeme levou nohu a paže držíme stále nad hlavou. Opět s výdechem se vracíme zpět do stoje a opakujeme na levé noze. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jste-li na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, přejí dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, v tom případě přejí jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Vím.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. V Čechách pod Kosířem obnovili zámecký rybník, půjčovat zde budou loďky. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Čechách pod Kosířem obnovili zámecký rybník, půjčovat zde budou loďky. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Vláda dnes vyhodnotí, jak se jí dařilo v první polovině roku plnit program. Budeme mít oblačnost s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dokončili obnovu velkého rybníku v zámeckém areálu. Vzniklo tady i nové přístaviště s půjčovnou loděk. Zájemci si je budou moci půjčit po napuštění rybníku. To ale komplikuje sucho, říká kastelán zámku Martin Váňa.
2: Jde to pomalu samozřejmě z důvodu suchých horkých dnů. Naopak dochází ještě k většímu výparu než přítoku. Český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
1: Důchodce s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát, teď ji posoudí prezident. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
3: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
1: Vláda Andreje Babiše za ANO dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k poslednímu červnu.
4: Ministři budou od rána premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí a výhled na dalšího půl roku. Odpoledne je pak společně zveřejní. Mluvit by se mohlo například o rozpočtu ministerstva obrany, konkrétně kvůli splnění závazku Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, nebo o tom, jak naložit s 500 000 000 korun, o kterou ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO navýšil rozpočet policie. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady ke 30. červnu. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Silničáři dnes dokončí opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od pátku pak bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnice dálnic provoz u Hulína. Posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně zavřené. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj. Dnes Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Počasí. Dnes se čekáme oblačnost, zpočátku i zataženo a ojídněle slabé přehánky. K večeru má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukr bude zpočátku slabý, postupně mírný, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Prostějově v ulici Plumlovská havarovala dodávka s osobním autem, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, snídáteli přeji dobrou chuť. No já se dnes ráno úplně přejedl, dojídal jsem včerejší bublaninu s rybízem. Čeho vy jste se nejvíc přejedli? Jaká byla vaše největší porce jídla a jaké jídlo to bylo? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Zich, Paráda. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, za 4 minuty bude 7:45. Snídáte-li právě teď, přeji dobrou chuť. Jsem se dnes úplně přejedl bublaninou s rybízem. Jaká byla vaše největší porce jídla a jaké jídlo to bylo? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše první vzkazy. V Pačlavicích na Hodech se přejedl Petr slanými palačinkami, až mu bylo nevolno. I přesto na ně nezanevřel a pořád je má rád. Na základce jsem soutěžila s klukama, kdo sní více knedlíků z vepřozelem. Kuchařky se také dobře bavily. Vyhrála jsem z 12. Kluci fučeli u 7. knedlíku, píše Jana z Olomouce. Řízek přes celý talíř, no víc jak 28 cm a širší jak 1,5 cm. A bramborová kaše. Takovou porci jsem dostala ve Vídni u tetičky, bylo to v roce 1990. Když jsem to snědl, dívala se na mě pohledem, no konečně se jednou najedl, píše Jirka z Bratrušova. Na střední škole jsme jeli na chmelovou brigádu do Kokor a tam jsme se spolužečkou běžně spořádali 25 knedlíků. Byli jsme přitom nejhubenější z ročníků, dodnes nechápu, kam jsme to dávali. Teď se na knedlík podívám a kila jdou hned nahoru, napsala Květa z Kroměříže. Tak jakou největší porci jídla jste kdy snědli? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je tady čtvrtek 9. července, svátek má Drahoslava a Drahuše, vše nejlepší, je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No, dnes bude slunečno, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Petr z Lhoty u Pačlavic je ve Vyškově, tady je 19 stupňů oblačno. V Žárové oblačno, klidné ráno s teplotou 12 stupňů, píše Tonda. A v Javorníku máme polojasno, pofukuje slabý větřík a teplota 18 stupňů, vzkaz od Františka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: na čase být.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Děti v Jeseníku si můžou zahrát na netradiční hudební nástroje a pejskaři zase využívat nový Huff Park s překážkami. Pro obě investice hlasovali obyvatelé a vedení města je zaplatilo z participativního rozpočtu, který vítězný návrh ještě čeká na dokončení. A jak nové projekty hodnotí místní, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
2: Je to dobrý, jakože je to fakt super, že to sem dali.
3: Říkáme na novém hudebním hřišti Terezie. To vzniklo z participativního rozpočtu města, vysvětluje radní Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
4: Participativní rozpočet je taková aktivita města, kdy část rozpočtu města je poskytnut v úzovkách občanům. Je vyčleněn proto, aby občané sami navrhli projekty, které by se v městě mohly uskutečnit. A důležité také je to, že sami občané hlasují o těch projektech, které se pak realizují.
3: Město Jeseník tento nástroj používá od roku 2019. Letos na něj vyčlenilo 1 000 000 korun, dodává Vlazlo.
4: 1 000 000 korun představuje v případě Jeseníku 1/4% z celého rozpočtu, takže to není nic, co by rozpočet nějakým způsobem ovlivnilo.
3: Do letošního ročníku se zapojilo 25 projektů, uvádí mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Po posouzení těch pravidel a proveditelnosti jich do finálního hlasování postoupilo 15, do hlasování se pak zapojilo 662 obyvatel a ti dohromady odevzdali 2138 hlasů.
3: K realizaci byly vybrány 3 projekty. Hudební hřiště skončilo na 3. místě. Tě doplňuje Kaniová.
5: Tak na hřišti jsme instalovali 4 hudební prvky, oni všechny mají takový zajímavý název, třeba kongas je takový tradiční rytmický nástroj, jsou to vlastně 2 propojené bubny, pak tady máme kavantýru, to je takový melodický xylofon, další takový zajímavý název je akadinda, což je nástroj inspirovaný ugandským xylofonem, no a pak sadu 5 melodických zvonků na jednom sloupku.
3: Podle Kaniové má hudební hřiště rozvíjet u dětí vztah hudby a také jejich spolupráci.
5: Ono to hudební hřiště velmi hezky navazuje na kulturní a hudební tradici tady v Jeseníku.
3: Dalším hotovým projektem je psí hřiště, které hlasování zvítězilo, pokračuje Kaniová.
5: Obsahuje různé agility prvky pro psy, například tunel, kladinu, houpačku, slalom, taky šikmou stěnu. Obsahuje nízké i vysoké překážky a proskokový kruh.
3: Cílem je nabídnout lidem prostor, kde mohou se svými psy aktivně trávit čas. To potvrzuje i paní Světlana.
6: Je to dobrý nápad, určitě. Má svoje vybití.
3: Každý ze zrealizovaných projektů stál zhruba 350 000 korun. Na dokončení čeká ještě poslední z nich, kterým je pohádková stezka.
5: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou primárně pro mladší děti. Bude tam odkaz vlastně na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice.
3: Uzavírá Kaniová. Stezka by měla být hotová do poloviny letních prázdnin. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouce odvolala v případu veřejných lamp na Horním náměstí. Světla přes divaná sirky nechalo město před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla. Nahradilo je běžnými lampami. Krajský soud nařídil světla typu torn do centra vrátit. Radnice se obrátila na vrchní soud. Dělníci v pondělí obsadí frekventovanou silnici z Olomouce do Štemberka. Během prázdnin opraví úsek u Dolan. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Během prací budou osobní auta jezdit po objížďce. Nákladní vozy tady mohou projíždět kyvadlově. Na celkem 4 dny se silnice u Dolan uzavře úplně. Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou bude mít opravený sál domeček. Konají se tu výstavy a přednášky. Práce přijdou na 5 milionů korun a zahrnují opravu střechy a fasády a taky modernizace vytápění, sociálního zařízení nebo osvětlení. Vše má být hotovo do konce prázdnin. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Za sportem plavec Jan Foldín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil jen na Brita Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už třetí medaili. Počasí dnes se čekáme oblačno a ojídněle slabé přehánky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukr bude zpočátku slabý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u obce Haňovice směr Hradec Králové dělníci opravují most, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nové využití má fara ve Vrchoslavicích, za chvíli se tam vypravíme. Vítek Šoukal přijede, dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do čtvrtečního rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Obce v Olomouckém kraji postupně otevírají nové dětské skupiny. Získali na ně dotace od státu. Práce dělníci dokončili v uplynulých dnech například ve Štarnově na Olomoucku nebo Klokočí a Rokytnici na Přerovsku. A první děti přivítali také ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Tamní skupina sídlí v bývalé faře, která je památkově chráněná.
1: To je zvon, který tady původně byl.
2: Ano, tady byl vlastně na schodišti zvon a pan farář bydl v horním patře a když někdo za panem farářem přišel a chtěl ho zavolat, tak aby nemusel nahoru, tak zazvonil na zvon.
1: S Dušanem Svozílkem, nezávislým starostou Vrchoslavic, jsme v přízemí bývalé fary. Kulturní památka se proměnila a do patra teď každé ráno vybíhají děti z místní dětské skupiny. Poprvé tu na chvilku byla i Sára s maminkou Veronikou.
3: Jo, je to pěkný, mají to pěkný moc. Vlastně je super, že mají i zábranu na dveře, pěkná herna, hračky krásné.
1: Že byla jste se podívat, prošla jste si to všechno?
3: Dneska jsem tady byla s dcerou a ta si tady vyhrála 2 hodinky a vůbec mě nepotřebuji. Bude mít a pomohlo mi to v tím, že můžu jít vlastně do práce.
1: Do dětské skupiny může chodit 12 dětí. Dělníci podle starosty Dušana Svozílka faru v uplynulých měsících kompletně proměnili.
2: Co jsme všechno změnili? Dívejte, dispozičně ten objekt zůstal z 90% stejný, ale jinak jsme vyměnili úplně všechno. To znamená od skladby podlah, podloží, všude v celém objektu jsme udělali podlahové vytápění, máme nová okna, repasované dveře, kompletně nová elektroinstalace, rozvody samoproudu.
1: Vnímáte to jako přidanou hodnotu, že obec opravila budovu, na jejíž opravě by možná jinak peníze nebyly, možná by ta budova dál chátrala?
2: Když jsme do toho zastupiteli šli, tak jsme říkali, ten objekt tady byl 250 let před námi, tak doufáme, že bude i 250 let po nás.
1: Přestože děti už tu jsou, ještě stále není vše kompletně hotové.
2: Za provozu normálně se bude dodělávat. Už jsou to jenom drobnosti, jako třeba restaurování barokního obložek dveří. Dveře už jsou restaurované. Nějaké dodělávky na oknech.
1: Zázemí v bývalé faře chtějí v obci využít během plánované rekonstrukce obecního úřadu a mají i další plány.
2: Přízemí je udělaný hygienický zázemí, protože tím, jak navazujeme na školu a na školku, tak vlastně na zahradách těchto objektů bývají hody, bývají tam slavnosti, takže lidé budou chodit na zázemí na faře.
1: Také tu časem vznikne takzvaný family point. Rodičům bude vyhrazená jedna z místností. Jejich děti se ale budou moct zapojit do aktivit dětské skupiny. V budoucnu by vedení obce chtělo do chodu fary zapojit i seniory. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: that's where. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 9. července, svátek má Drahoslava a Drahuše, vše nejlepší. Za 2 minuty, 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. No dnes bude slunečno, ojedinělé přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné. Dnes po ránu teplota 18 stupňů, je oblačno, větřík mírně pofukuje. Vlhkost vzduchu 73%, vypadá to na příjemný den. Bohdíkov, zatím zataženo 11 stupňů, hlásí Vlaďka. Zdena z Holubic, u nás je 15 stupňů, brzy ráno bylo chladno a polojasno, ale teď už začíná svítit sluníčko, chystám se dělat filé s bramborem a pak budu pracovat na zahradě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
3: Rozhlas, to je výhra!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:03. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Já jsem se dnes úplně přejedl na snídani bublaninou s rybízem. No jaká byla vaše největší porce jídla? Jaké jídlo to bylo? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, pojďme na další vzkazy. Zdena z Holubic, největší porci jídla jsem snědla na svatbě. Bylo to knedlo vepřozelo, potom mi nebylo dobře, ale na zelí jsem nezanevřela a je to stále moje nejoblíbenější jídlo. Vlaďka z Bohdíkova, bylo to na základní škole Hluchách, kde kuchařky hodně dobře vařily. S kolegyní jsme snědli porci segedinského guláše, každá z 12 knedlíky. Bylo moc dobrý, dodnes ho miluji, píše Vlaďka. Robert z Olomouce píše, mám rád špenát, brambory a česnek. Během studentských let jsem měl v Brně XXL smažák, velký jak 3 normální smažáky, k tomu hranolky, tatarka, ještě teď je mi špatně, píše Ondra z Litovle. No, jakou největší porci jídla jste kdy snědli? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. Povinné ručení dál zdražuje kvůli vyšším nákladům na opravy aut. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Další obec kraji nabízí prostory pro dětskou skupinu, vznikly v Rokytnici. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Kroměříže zahájila rekonstrukci radniční věže. Dnešní počasí má být oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Rokytnici u Přerova skončila stavba zázemí pro dětskou skupinu. Má kapacitu 44 míst a fungovat začne od září. Investice vyšla na 48 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace od státu.
3: Je to novostavba dvoupatrová vlastně na zelené louce, vznikla během 9 měsíců.
4: Provází mě nezávislý starosta Kamil Malanda.
3: Název té dětské skupiny je Na zahrádce. Je to moderní budova s veškerými technologiemi, které se do té budovy daly nacpat. Je tu chlazení ve stropě místo klimatizací, je tu podlahové vytápění, máme tu rekuperace vlastně fotovoltaiku, takže budova je taková docela soběstačná. Hlásí se nám tu i děti přespolní mimo Rokytnici, protože když si tady prohlídli, tak zájem jako určitě je.
4: Většinu nákladů pokryly státní dotace. Obec ze svého doplatila 6 milionů korun. Z Rokytnice Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku více než před 6 lety. Jedním z hlavních důvodů růstu ceny jsou nákladnější opravy aut, potvrdil to mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Kroměříže zahájila rekonstrukci radniční věže, renovace historických prvků, obnova fasády, střechy i vnitřních prostor potrvá až do června příštího roku. Opravy si vyžádají 10,5 milionu korun. S pracemi jsou spojená i bezpečnostní opatření.
6: Po dobu rekonstrukce bude uzavřena ulice před radnicí i průchod kolem turistického informačního centra. Vstup do radnice bude z boční strany a během následujícího roku bude objekt navíc zakrytý plachtou s vyobrazením věže. Ta ale slouží spíše pro zachování estetiky památky. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě šéf představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty. O práci v největší automobilce Evropy by údajně mohlo přijít až 100 tisíc lidí a v Německu by mohly zavřít až 4 továrny. Volkswagen doplácí na nedostatečné inovace, čínskou konkurenci i americká cla.
1: Sport.
2: Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Martensovou porazila 6-3 a 7-5. Dnes se utká s Ukrajinkou Kostěkovou. Předtím se na centrálním dvorci v Londýně bude snažit o postup do finále i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Hrát se začne krátce po 14:30 odpoledne českého času.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno a ojediněle slabé přehánky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukat bude zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Někteří míří na dovolenou, jiní se z ní vrací, také když přijdete po dovolené do práce. Máte takový ten pohled, co jsem tady kdysi dělal? No, přeji příjemné návraty i odjezdy. Víte, kde najdeme nejblačší přírodní jezero u nás? Pozve nás k němu už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Ivone Přenosilová a právě teď bude zpívat Olga Lounová. Jsem optimista. Dobré ráno.

0: 解释。Bozor boty, pochodem
1: vchod. Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po 8 hodině. Dobré ráno, víte, kde najdeme nejmladší přírodní jezero u nás? Odpověď má Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za půl minuty bude 8:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Drahoslava a Drahuše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec takový leden, no dnes bude slunečno, ojedinělé přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 17 stupňů hlásí Dáša v Prostějově, 16,5 stupně. To píše Ivana, která se chystá do obchodu a na oběd bude smažit bramboráky. Postřelmov 15 stupňů, vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. V Zábřehu začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu v Olomoucké ulici. Je součástí hlavní trasy mezi Střední Moravou a Jeseníky. Práce skončí ve druhé polovině září. Do té doby se řidiči musí připravit na dopravní komplikace.
1: Já pocházím tady z okrajové části Zábřeha a projíždím tudy vlastně každý den a s nákladním autem a je to problém. Je to ztráta času.
2: Říká Milan ze Zábřehu, jeden z řidičů, který musel zastavit v koloně před opravovaným mostem v Olomoucké ulici v Zábřehu. Dělníci na něm od pondělí opravují mostní závěry a poté tady položí nový asfalt, jak už dříve popsal mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Dopravu na místě řídí semafory a také dělníci vysílačkami. I tak se tvoří kolony a situace se zhoršuje v dopravní špičce, popisuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
4: Samotná to řízení dopravy, tak v době, kdy není špička, tak je vidět, že to regulovčík docela zvládá. Problém nastává, když je dopravní špička a když potom samozřejmě ještě je ta doprava řízena semafory, protože potom se stává, že ta kolona není celá odbavená.
2: Mnozí řidiči se snaží kolonám vyhnout přes nejrůznější objížďky. Podle starosty Františka Jona se kvůli tomu částečná uzavírka mostu projevuje i na jiných místech ve městě.
4: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
2: Hledání objízdných tras se ovšem řidičům nemusí vždy vyplatit. Na kolony či ucpanou silnici mohou v návaznosti na aktuální rekonstrukci mostu narazit i jinde, pokračuje starosta František Jon.
4: Někteří řidiči, kteří třeba používají navigaci, tak už když ty kolony jsou, tak odbočují už v Rájci směrem na Leštinu a potom přijíždějí na kruhový objezd, ale bývá situace, že i ten kruhový objezd je zasekaný. Po případě samozřejmě zábřežáci to zkusí směrem na Skaličku, ale potom zase, když se vrací zpátky na tu komunikaci, tak zase můžou narazit někdy na kolony a hůře se jim odbočuje. Takže je to poměrně tíživá situace.
2: Částečná uzavírka mostu v Olomoucké ulici potrvá celé léto. Naplánovaná je do 20. září. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dokončili obnovu velkého rybníku v zámeckém areálu. Vzniklo tady i nové přístaviště s půjčovnou loděk. Zájemci si je budou moci půjčit po napuštění rybníku. To ale podle kastelána Martina Váni komplikuje sucho. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Silničáři dnes se dokončí opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od pátku pak bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Tehrán na ně opět odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označila za ztrátu času. Za sportou české volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj. Počasí dnes se čekáme oblačno a ojídněle slabé přehánky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukr bude zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u Hněvotína směr Hradec Králové dělníci opravují kanalizaci, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaká byla vaše největší porce jídla a jaké jídlo to bylo? I o tom mi dnes ráno píšete. Za chvíli vaše další vzkazy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dobré ráno, je 9 minut po půl deváté, snídáte-li právě teď a přeji dobrou chuť. No já se dnes úplně přejedl bublaninou s rybízem. Jaká byla vaše největší porce jídla a jaké jídlo to bylo? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše další vzkazy. Jarda z Prostějova napsal, největší jídlo kdysi v dětském táboře uvařili kuchařky omylem o 3 kilogramy koprové omáčky víc. Po návštěvě kuchyně zůstalo půl kila, tak mě pro jistotu vyhodili. A po druhé dělal jsem časem i mechanika a topiče na úzkokolejce v Mladějově a tam jsem se vsadil v tamní restauraci, že se projíme jídelním lístkem z 9 jídly až do konce. Skončil jsem u 6. a pak mě kolegové pro jistotu podnapili. Asi bych jinak 100% zvítězil. Dobrou chuť přeje Jarda. V dětství jsme se hecovali ohledně mléka, sázka zněla vypít na ex litr mléka, dal jsem to, ale hodně potom bolelo břicho, píše Vašek z Rapotína. Snědl jsem pecen chleba na posezení, byl výborný, Petr z Bludova. Jirka z Přerova píše, kamarád mě chtěl přihlásit na trnkobraní do Vizovic na soutěž pojídání knedlíku, ale neměl jsem na to žaludek na oběd, jinak ale s ním i 25 ovocných knedlíků. Snědla jsem melou na posezení, vzkaz od Renaty z Uničova. Zvládla jsem uspořádat a spořádat 15 vajec natvrdo a nebylo mi špatně. Jana z Jeseníku a Pavel z Postřelmova, ten snědl celý malý knedlík k 2 litrům houbové omáčky. Ne, že bych byl obžera, dodává, ale ta odchýně prostě neměla chybu. Tak tohle vše dokážeme spořádat, takové jsou naše rekordy. No přeji dobré zažívání, jak se říká, pij do polopita, jest do polosita.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes bude slunečno, jen ojedinile přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Rapotín 16 stupňů hlásí Tomáš a zdraví z práce. Konice 18 stupňů Celsia, dělá se pomalu jasno, vzkaz od Pavlíny. A Jeseník 19 stupňů, přejí krásný svěží den všem, napsala Andrea.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
4: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:30 nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Velké Vrbno patří mezi nejmladší vesnice Staroměstská, ale i tak jeho historie sahá až do doby před 30-letou válkou. Dnes je součástí Starého města, kdysi to však byla samostatná obec lesníků, pláteníků, sklářů i horských zemědělců. Podrobnosti přidá Mirek Kobza o 9:30. Poslechnout si pořad Od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Oprava silnice u Dolan zkomplikuje dopravu na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítech Šoukal se těší na slyšenou. Zítra ráno za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji usměvavý a pohodový čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Oprava silnice u Dolana zkomplikuje dopravu mezi Olomoucí a Štembarkem. Jeseník nabídne rodinám s dětmi pohádkovou stezku. Evropský parlament bude hlasovat o prodloužení kontroly obsahu na internetu. Dnes má být oblačno, postupně má mraku ubývat. Naměříme až 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělnice v pondělí obsadí frekventovanou silnici z Olomouce do Štamberka. Během prázdnin opraví úsek u Dolan, kde jsou trhliny a vyjeté koleje. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Během prací budou osobní auta jezdit po objížďce. Nákladní vozy tady mohou projíždět kyvadlově. Na dva dny, vždy v závěru července a srpna, se silnice u Dolan uzavře úplně. Jeseník nabídne rodinám s dětmi pohádkovou stezku. Fungovat bude od poloviny prázdnin ve Smetanových sadech. Jedná se o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé města, dodává mluvčí jesenické radnice Markéta Kaníová.
2: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou primárně pro mladší děti. Bude tam odkaz vlastně na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice nebo taková hrádka s městským znakem. Aktuálně se dokončují ty dřevěné sochy, cedule už máme vyrobené a v podstatě do té poloviny prázdnin by všechny ty sochy měly být instalovány.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
3: Vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
1: Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro tzv. Chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policií. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
4: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
5: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
4: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí ANO.
6: Pokud výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
4: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. O postup mezi nejlepší čtyři týmy se Francouzi utkají s Maročany. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času. Maroko se v utkání bude muset obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji, Saibariho. 25-letý útočník má zraněný stehenní sval.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno a ojídněl slabé přehánky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukat bude zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Říkovice směr Brno pracují dělníci, hlavní jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: D1. drahušky, ať už mají v tom křestní jméně v rodném listě Drahoslava nebo Drahuše, mohou oslavovat. Máme 9:05 na jednom řádku a pak ještě v našem případě ve studiu na časomíře a datovém ukazateli 09:07, tedy čtvrtek 9.7. Za hodinku třeba možnost připomenout si něco pro školu, školku, logopedická cvičení, taky jedna figurantka a její maminka, paní doktorka, klinická logopedka. To bude repríza, opakování, připomínka logopedické poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A pak ještě ovšem nezůstáváme ani za chvilinku k prázdninovým rarachům, firemonům a dalším. Tentokrát pověsti Strašidelný zámek Bubu a také Laškovský krysař. Za chvilku pověsti z Olomouckého kraje Igor Bareš v prázdninovém dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: mnění. Only Time písnička. Eni, Eitni, Padraigini, Brownein, anebo tak nějak z Irska, tedy tále umělkyně. Tajemně zpívala v dopoledním hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc a teď ten náš kraj, který může být rozmanitý s těmi remísky, s těmi hlubokými roklinami a horskými vrcholy, samozřejmě Hanáckou rovinou. No a ke každému těmu místu se váže možná nějaká ta pověst, i tajemná, možná i děsivá, děsuplná. Pojďme je opět poznat v repríze četby na pokračování, kterou připravila v Českém rozhlase Olomouc Markéta Kočí Machačíková a v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš. Díl čtvrtý nás dnes dopoledne čeká právě teď. Zamíříme do Ptení a do Laškova.
1: Strašidelný zámek ve Ptení. Jednou za večera, už se smrákalo, přišel do hospody ve Ptení cizí pocestný. Byl to zámečnický učeň, který přednedávnem vyrazil do světa na zkušenou. Dal si pivo, chleba s máslem a tvarůžky. A ptal se hostinského, jestli by se našel kout, kde by mohl přespat. Venku nebylo zrovna dvakrát vlídno. Hostinský se velice omlouval, ale měl do posledního místa plno. Hostinec obsadili formani a trhovci, kteří se chystali na jarmark do Prostějova. Tož snad napadlo hostinského, když se zámečnický učeň sbíral k odchodu. Tož snad, že byste zkusil přespat na zámku. Tam je místa dost, tedy pokud se nebojíte. Říká se, že se tam usadili čerti. Ať už je to pravda nebo ne, jistý je, že sám zámecký pán před nimi utekl. Mládenec se upřímně zasmal. Já na duchy nevěřím a mezi strašidlama jsem ještě nenocoval. Děkuji za radu, zkosím to. Hostinský mu popřál dobré noci a mládenec šel. Brána i vstupní dveře zámku byly do kořán otevřené. Ve svícnu byly dvě svíčky, které mládenec zapálil a šel dál. Zámek se jevil narychlo a už nějakou dobu opuštěný, ale nestačil zatím spustnout docela. Nakonec došel do ložnice. Na posteli ležela stará citera. Nástroj naladil a začal na něj hrát veselé písničky a k tomu zpíval. Svíčky pomalu ubývaly. On stále hrál a zpíval, když najednou, muselo už být okolo půlnoci, se ozve hlas: spadnu! Já spadni, na to mládenec a hrál a zpíval dál. V tom, co si bouchlo o zem, a byla to černá, chlupatá ruka. A zas ten hlas se ozval: spadnu! Spadni! Však tam neměl lozit, odpověděl mládenec a dál hrál. A přitom viděl, že od někud zhora spadla druhá ruka. Potom jedna po druhé nohy, břuch a nakonec hlava s kozlými rohy a hnědý šat. Všechno, jak to tak leželo na zemi, se to pak poskládalo dohromady a byl z toho čert oblečený za kapucína. Chvíli jenom tak stál opodál, nic neříkal. Jenom mládence poslouchal, jak krásně hraje a zpívá. A potom na něho, ať ho taky naučí hrát na citeru. Milé zlaté, povídal mládenec, může být, ale s takovéma špinavéma prackama a nestříhanýma drápama to nepůjde. Ještě opravdu chceš hrát, tak ti napřed ty drápy ostříhám. Čert chtěl, citera se mu líbila. A tak si nechal od mládence připoutat ruce ke stolu, aby se necukal a zámečník ho nepořezal. Když se chasník přesvědčil, že je čert dobře připoutaný, vytáhl řemen a začal čerta švihat, až se z něj prášilo. Kvílel a řval tak, že lidi nedbali na pozdní hodinu a vlastní strach a zbíhali se na zámek podívat se, co se to děje. Čert se zalekl a odpřísáhl před celou obcí, že se do Ptení už nikdy nevrátí. Teprve pak ho mládenec pustil na svobodu. Čert vyletěl komínem, ani smrad po něm nezůstal. Majitel zámku se vrátil do ptení, byla veliká sláva, hodovalo se, pilo, hrálo a tancovalo. Když si pak vzpomněl na toho zámečnického učně a chtěl mu především poděkovat, ten jakoby se do země propadl. Už byl dávno pryč a kdo ví, kterým krajem chodím.

0: Laškovský krysař. Na soutoku říčky Pilářky a Ludského potoka stával v dávných dobách mlýn. Když časem zanikl, postavili nový, o několik set metrů blíž k Laškovu. Bylo to v době, kdy od mlýna ke mlýnu táhli podél řek, říček a potoků krajánkové. Vyprávěli novinky, ostatní dobře pobavili a proto byli všude rádi viděni a hoštěni. Jednou právě přišel do toho laškovského mlýna jeden takový krajánek. Na první pohled se ničím nelišil od ostatních, co tudy prošli. Taky byl omoučený, sebou jenom uzlíček. Když se ale večer všichni ze mlýna sešli ke stolu a krajánek začal vypravovat, viseli na něm očima, jako by jim učaroval. Hned poznali, že umí víc, než jíst chleba. V jednu chvíli si mlynář postěžoval na velké množství potkanů a myší. Páchají ve mlýně velkou škodu. A bylo to skoro, jako by na to krajánek čekal. Hned se nabídl, že mu od nich odpomůže. Když mi dáte zlatku, pecen chleba a svůj kabát, rád to udělám. Ale jakmile výjdu ven, nikdo nesmí mlýn opustit a jít se mnou, říkal. Mlynář souhlasil. Venku bylo ještě světlo a tak mu hned přinesl žádané věci. Zatímco všichni byli ve světnici a zvědavě čekali, co se bude dít, vzal krajánek věci a vyšel ze mlýna. Oblékl si na sebe mlynářův kabát, schoval pod něj bochník chleba a odněkud vytáhl podlouhlou píšťalu. Přiložil ji ke rtům a začal do ní foukat. Vydávala podivný zvuk, hlasité a vysoké fíí, jako by pískala obří myš. Chvíle mi to znělo vesele, jako k tanci, chvíle mi teskně, jako marná vzpomínka. Chvíle mi přísně a velitelsky, jako poplašné zvolávání do houfu. Najednou celé okolí zašumělo, jako by se slétávali netopíři a všechno ve mlýně ožilo. Těsně potom se myši a potkani vyhrnuli odevšad, ze všech skulin, děr a škvír. V obrovských houfech cupitali za krajánkem, někteří museli přeplavat přes vodu. Jakmile byli u něho, zůstali poslušně stát a čekali. Krajánek dál pískal, táhle fí, fí, fí, se rozléhalo údolím a lesem. Teprve když viděl, že už odnikud nepřibíhá žádná myš, se otočil, ale nepřestával přitom hrát a pomalu se vydal proti proudu Pilávky. Zamířil do nížiny dál krakové a všechna myší havěť ho poslušně následovala. Zastavil se u staré borovice a dlouze zahvízdal. V tu chvíli se rozestoupila protější stráň a všichni potkani a myši jako diví pádili do otevřené země. Když v ní do posledního zmizeli, mladík zahvízdl ještě jednou a země se zase zavřela. Pak se vrátil do mlýna. Ubezpečil mlynáře, že se myši dlouho neukážou, teprve prý před velkou vojnou. Ještě toho večera se rozloučil a odešel. A víckrát ho v Laškově nikdo neviděl. Od té doby měli ve mlýně od myší pokoj až do léta 1914. Kdy se objevili v hojném počtu. Krajánkovo proroctví se naplnilo.
1: Tak se uzavírá čtvrtý díl prázdninové čerty na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Tentokrát z Ptení a z Laškova připravila Markéta Kočí Machatíková, v režii Michala Bureše účinkoval Igor Bareš, technicky spolupracoval Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočili jsme pro vás v roce 2023. A teď hrajeme třeba Pavla Popka a anebo za chvilinku také vzpomínání ještě mladěchů kapely Slza u nás v hudebním dopoledním prázdninovém programu s datem 9.7. v Českém rozhlase Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Blaškovsko pojednáno v pověstech Olomouckého kraje. Nepropásněte ty zítřejší po 9. dopolední. Co se třeba z vašeho sousedství, z našeho regionu. A teď po 9:30, teď Vrbensko. Velké Vrbno patří mezi nejmladší vesnice Staroměstska, ale i tak jeho historie sahá až do dob před 30letou válkou. Dnes je součástí Starého Města, kdysi to ovšem byla samostatná obec lesníků, pláteníků, sklářů i horských zemědělců. Možná i Fireman se tam najde, ale to už necháme na Mirku Kobzovi v jeho rubrice, v jeho doméně.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Velké Vrbno na Staroměstsku má dnes většina návštěvníků spojeno s lyžováním. Najdeme zde velké středisko a je také východiskem lyžařských tras. Nejstarší historie tohoto místa je však spíše spojena se snahou hospodářsky využít do té doby pustou část panství se sídlem v Brané a také se snahou rozběhnout tady výrobu skla. Právě Kolštejnská vrchnost dala pokyn k osídlení údolí potoka přímo pod svahy Rychlebských hor. Stalo se tak v roce 1613 z rozhodnutí Hynka mladšího bruntálského z Vrbna. A tady máme také jasný původ pojmenování obce, který je odvozen od přídomku zakladatele. Velké Vrbno spolu zakládal rychtář Urban Širic. Hynek záhy zemřel a tak privilegium na stavbu sklárny v obci vydal rychtáři Širicovi jeho nástupce Jan Petřvaldský z Petřvaldu v roce 1615. Zdá se tedy, že obec vznikala kolem sklárny, která stávala někde na místě dnešního domu číslo popisné 43. Sklárna však velmi brzy zaniká, už kolem roku 1620 se o ní neobjevují žádné další zprávy. Vesnice ta však existovala dál. Už v roce 1654 je tady uváděno 24 domů ze 120 obyvateli. Ti se živili hlavně zemědělstvím, což je ve zdejší svažité a kamenité krajině docela obdivuhodné. Vůbec nejvíc obyvatel ve vesnici bylo zaznamenáno kolem roku 1839, kdy zde v 48 domech žilo 265 osadníků. V roce 1686 byla v nedalekém údolí potoka Telčava založena tavírna Rudy s Hamrem. Kolem ní následně vyrostla osada Adamov, která dostala jméno podle svého zakladatele, majitele panství Adama z Lichtenštejna. I když vždy patřila pod správu Velkého Vrbna, měla vlastní školu, byl zde také slavný mlýn Bušmíle, pila a také panská myslivna. V roce 1785 tady žilo 166 obyvatel ve 22 domech. V roce 1930 bylo v Adamově domů už 33. Počet obyvatel však byl o něco málo menší. Samotné Velké Vrbno bylo kromě zemědělství také textiláckou obcí. Zpracování lnu bylo druhou nejdůležitější činností zdejších obyvatel. I zde se také zpracovávalo dřevo na pila a sídlil tady i lesní personál. Vesnice byla přifařena do Brané. Na počátku 19. století vybudovali místní v dolní části obce kapli zasvěcenou svaté Aně. Nedaleko mlýna v Adamově postavil mlýnář ve 30. letech další kapli, tentokrát zasvěcenou svatému Janu Křtiteli. Ani jedna z nich už dnes neexistuje, byly zbořeny po druhé světové válce. Ve Velkém Vrbně byla také škola, stejně jako v Adamově jednotřídní, s německým vyučovacím jazykem. Většina obyvatel tady mluvila německy. Až po roce 1918 se zde objevili čeští příslušníci finanční stráže. Nejprve bydleli na stanici přímo na hřebení u hranice. Později byla pro ně vybudována kasárna v obci, pozdější penzion Olšanka. V roce 1932 postavil Moravskoslezský sudetský horský spolek ze Starého Města na katastru Vrbna pod vrcholem hory Palaš horskou chatu Slezský dům. Je to zajímavé i tím, že stojí na Moravě. Chata byla skvěle vybavená a sloužila nejen turistům, ale i lyžařům. Dnes ji známe pod názvem Paprsek. Po roce 1945 musela většina zdejších obyvatel krajinu pod Rychlebskými horami opustit. Velké Vrbno se sice úplně z map nevytratilo jako sousední Adamov. Je to však dodnes spíše rekreační osada. V poslední době v souvislosti s rozvojem areálu pod Paprskem rostou na katastru obce nové penzi a další rekreační stavby. Tím se někdejší poněkud ospalý ráz obce mění. Nicméně mimo sezónu je tady stále prostor na pohodovou procházku nádhernou krajinou Rychlebských hor a rozhodně to stojí za to. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Velkého Vrbna, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemku

0: část sezóny až do poloviny září.
1: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silvataruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
0: Ta hlavní linie Silvataruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silvataruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zdali je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov,
0: tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc. Ano,
0: Niva,
1: den.
0: Tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhle tu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kvůli opravám mostu v Zábřehu ve městě tvoří kolony. Ve Zlíně hoří budova továrny. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Německem. Dnes je čeká Nizozemsko. Dnešní počasí má být oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obrněte trpělivostí se musí řidiči, kteří projíždějí Zábřehem. Tento týden začali dělnici opravovat most v Olomoucké ulici. Skončit by měli v druhé polovině září. Úsek je částečně uzavřený, což přináší dopravní komplikace. Řidiči stojí v kolonách, někteří se snaží most objet okolními ulicemi, ale v dopravní špičce jim to příliš nepomůže, říká lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
2: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta, ti řidiči jsou z toho nervózní. Z nich hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
0: Ve Zlíně hoří bývalá továrna firmy Baťa. Hasiče vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 16 jednotek. Podle policie se nikomu nic nestalo. Kouř je cítit i v samotném centru města. Turisté v Olomouci můžou o prázdninách využít několik prohlídkových okruhů. Nabízí je městské informační centrum. Hlavní památky si zájemci projdou při tradiční prohlídce Olomouckostce. Na trasu se můžou vydat každý den. Ve vybraných termínech jsou průvodcovské služby zdarma v některých kostelích. Další informace jsou na webu radnice.
3: Každý den ve 13 hodin vezme průvodce zájemce na prohlídku slavnostního freskového sálu Komenium, přezdívaného Olomoucká Sixtinská kaple. Lidé můžou vyrazit i po stopách baroka každý prázdninový pátek od 17 hodin. S dětmi můžou zájemci absolvovat prohlídkový okruh s kočičkou Olou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Na švýcarské hoře Liskama zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Horolezce se ale oživit nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku ve volejbalové lize národů s Německem 1-3 na sety. Po návratu do národního týmu nastoupila taky Pavla Šmídová.
4: No nepovedlo se to, prohráli jsme 3-1. První set jsme na ně dobře vletěli, vyhráli jsme. V tom druhý set nás tam zatlačili servisem, chytli trošku oni takovou tu vlnu sebevědomí a začali prostě tlačit i na útoku, i na podání a my jsme nenalezli odpověď. Ve třetím setu jsme chtěli vyhrát koncovku, ale bohužel chyběly maličkosti a bylo to, že jsme prohráli.
0: V 16.30 začne v Bělehradě další utkání volejbalové ligy národů mezi Českem a Nizozemskem. Počasí. Dnes se čekáme oblačno a ujídněle slabé přehánky, postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukat bude zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Bystročic směr Brno dělnici čistí vozovku, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pojďme ještě trochu kouzlit i po 10. hodině dál. V dopoledním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kdo nás poslouchá živě, možná při citlivém a třeba sluchátkovém citlivém intenzivním poslechu zavnímá i rekonstrukční práce na Pavelčákově 19. Tedy co se týká živého vysílání live přímo teď od nás ze studií z Pavelčákovky 9.7. po 10. hodině. Ale jak se pozná mimo jiné, že jde o prázdninové připomínky, opakování, reprízy, no snad tam bude klid a tichoučko z pořadu z před roku a kousek z června, tak někdy roku 2025 s klinickou logopedkou, která snad poradí, jestli na to šel pan Svěrák v záskoku u Cimrmanů s tím tdámem, tdenýrkami a tak dále. Správně, už za chvilku v repríze poradny apatika logopedické.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pořád mají kliničtí logopedi napilno, pořád mají plno a stále je pilně zásobují dětští klienti, respektive jejich rodiče, doprovod, potažmo paní učitelky, které posílají ze školky. A pořád hlavně s těmi evergreeny hláskami R, L, R. No a co ta legendární obligátní T dává, T tam, T denítky, to je jenom od Cimrmanu a od Zdeňka Svěráka, používají se ještě jako cvičení? A nebo má třeba paní doktorka Lucie Vyhlídalová, tedy v tomto případě opravdu doktorka, neboť má titul PhD, nějaké typy, nějaké způsoby, směry, fígle na to R, případně na to R, na ten rotacismus nebo rotacismus bohemicus. Pěkně vás vítáme, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: A máte něco, na to už se mě ptali úplně všichni, kdo mě potkali, věděli, že tady bude dneska klinický logoped. Máte něco na ráčkování, klasické?
3: Tak na to klasické ráčkování samozřejmě využívá se i to klasické využití hlásky D, takzvaná substituční metoda, kdy používáme hlásku, která se zvukově liší od té hlásky, kterou potřebujeme vyvodit, ale je realizována ve stejném artikulačním okrsku. Proto hláska D zapojuje se hrod jazyka, ale aby jsme tuto hlásku mohli využít pro vyvození správného R, tak musí být i ta hláska D samotná tvořená správně, což někdy u těch dětí tak není. Takže
2: to jsou dám denítky.
3: Ano, ale pozor, tady, jak slyším, teda, musí to být vždycky v lehkosti. Jo? Protože pokud já budu říkat tedáva, tedyko, tak bohužel z toho to jaksi nevyvodím, a to z toho důvodu, že ten hrod jazyka se dostává do napětí, je stažený a nemůže kmitat v tom výdechovém proudu. A já potřebuji, aby jazyk kmital v tom výdechovém proudu, takže se budu snažit to cvičení realizovat lehounce, v lehkosti a pak postupně v rychlosti, aby ten kmit z toho případně se mi podařilo vyvodit. Jo?
2: Takže ta technika... Kmitejte.
3: Takže, když bychom si to třeba ukázali na tom slově tráva, který jste říkal, tak nemůžu dítě učit dává, ale budu ho učit tu lehkost toho ťuknutí, jakoby, jo, já tomu říkám ťuknutí, nikdy nepoužívám, takže budu dělat teda, budu to opravdu lehonce zapojovat. Pokud dítě to nezvládne, můžu ubrat na hlase, můžu jít do takového polohlasu, abych odlehčila tu špičku a potom můžu pracovat s tou lehkostí. Když se mi daří pracovat s lehkostí toho odrazu, můžu jít do rychlosti toho odrazu, protože to je taky poměrně důležitá. Ale zase tenhle způsob já využiju v případě, že vím, že dítě tu hlásku tvoří správně, to znamená zapojuje hrot jazyka.
2: Proto je potřeba vyšetřit u klinického
3: logopeda. Proto je potřeba,
2: logopeda.
3: Aby opravdu klinický logoped se podíval, vyšetřil, zhodnotil.
2: Individuální případ.
3: Ano, z jakého důvodu vlastně to dítě není schopno tu hlásku realizovat, protože, co si budeme povídat, hláska R je na tu realizaci jednou z nejobtížnějších hlásek a je potřeba s ním takto pracovat.
2: A co ještě? Co je v závěsu? Když se budeme tedy ale soustředit hlavně na ty izolované hlásky, fonémy, tedy písmenka, jak říkáme lidově, když to je zase grafická stránka jazyka, tak jsou to R, R, L?
3: No, když se budeme bavit o těch poruchách artikulace jako takových, tak určitě nejčastěji se k nám dostávají do péče klienti, kteří mají opravdu nejčastěji problémy. Ať už s hláskami, které jsou náročné na tu realizaci, takže tam patří to R, R, a nebo jsou náročné na fonologické rozlišování, kam patří sikavky, CSZ, ČŠŽ, a to stále, jakoby, bych řekla, převládá v té problematice, čím se na nás obrací.
2: My si v zápětí snad pustíme jednu takovou pěknou ukázku se souhlasem zákonných zástupců, neboť půjde o...
3: O mou dceru.
2: O co tam půjde? Nalákejme posluchačstvo.
3: Půjde o to, že to bude takový kratičký audiozáznam dítěte, které má 4 roky, 4 měsíce, a poslechneme si tam, jak třeba může a nemusí vypadat výslovnost dítěte v tomto věku, a upozorníme si na některé věci, které by nás třeba už měly vést k logopedovi, zahájit tu logopedickou péči, anebo ještě třeba vyčkat v něčem.
2: No a taky třeba, jaká je motivace, když ne u samotného dítěte, jak ho motivuje a může motivovat rodič, rodina, babička, děda, protože to bude asi klíčové, to asi taky odsouhlasíte, paní doktorko Vyhlídalová.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Paní doktorko Vyhlídalová, nenutíme ty děti, anebo nenutili nás všechny, když jsme byli děti, ať už jsme měli kratší nebo delší problémy třeba s těmito hláskami. Teď jsme se o tom lehce tak jako bavili, jestli opravdu nutit. Nutit. Na sílu asi ne?
2: Na sílu určitě ne, ale když si to vezmeme, takže pokud všechno je v pořádku, tak ta artikulace se vyvíjí přirozeně, vyvíjí se jakoby nápodobou a v podstatě od těch nejjednodušších hlásek až po ty hlásky nejnáročnější právě třeba na tu realizaci nebo na to fonologické rozlišování. Takže pokud je všechno v pořádku, tak ta artikulace se vyvíjí, postupně se lépí, jak dozrává centrální nervová soustava, tak se zpřesňuje ta artikulace, usazuje se a podobně, ale pokud už je tam třeba nějaký problém, tak potom překročíme, samozřejmě jsou nějaké orientační mezníky, do kterého věku by dítě, kterou hlásku mělo zvládat. Je to samozřejmě orientační, každé dítě to může mít trošku jinak, ale je tam určitá daná nějaký věkový mezník, kdy pokud tam přetrvává už ta nesprávná výslovnost přes ten věk, měli bychom zpozornět a zjistit teda, proč tam ty hlásky nenaskakují. Takže to už je možná důvod k té návštěvě toho logopeda.
1: Kdyby to bylo námi zvolené R, L, Ř, tak kdy zpozorní třeba i maminka, shodou okolností klinická logopedka, maminka paní doktorka Lucka Vyhlídalová, nebo paní učitelky, nebo takoví ti logopediští asistenti, co někdy bývají ve školkách, ve školách, zrovna u těch RL.
2: Když bychom brali nějaký orientační věk, kdy se většinou objevuje ta hláska RR, je to kolem toho 5. roku, po tom 5. roce věku. Ovšem samozřejmě jsou děti, které to můžou zvládat podstatně dříve. Ale co je důležité, tak fyziologicky před hláskou R je hláska L. To znamená, že dítě by mělo zvládat opravdu.
1: Je první.
2: První. Jo, když si řekneme, jdou ještě hlásky TDN, PBM a tak dále a postupně další, ale pokud dítě nezvládá hlásky, kde se zapojuje hrot jazyka, tak je tam patrné, že potom nenaskočí ani ta hláska R, protože ta je tvořena hrotem jazyka také. Jo?
1: A tak které to ještě jsou? To bude i to L?
2: L je, ano, a TDN jsou hlásky, které jsou tvořené.
1: My si co by lajci neuvědomíme, kde co tvoříme,
2: protože
1: kam
2: tam vlastně
1: je.
2: Využíváme v rámci té substituční metody pro vyvození R právě hlásku D z toho důvodu, že se zapojuje ve stejném artikulačním okrsku.
1: Teď nepůjde vyloženě asi o R, Ř, nebude to asi klasické ráčkování, ale ukázka, o koho půjde se souhlasem zákonné zástupkyně.
2: Tak máme tady krátkou audionahrávku. Je to moje dcera, která má 4 roky a 4 měsíce. A vybrala jsem to proto, že si tam můžeme poslechnout, jak vypadá fyziologicky ta výslovnost, která ještě je jakoby uměrná tomu věku, ale co už bychom v té výslovnosti v tomto věku třeba měli zpozornit, měli začít třeba řešit s tím klinickým logopedem.
3: Zkus povykládat, jaký tam máme zvířátka na tom obrázku.
4: Zajíce.
3: Zajíci tam jsou. Kolik je těch zajíců tam?
4: Na stvačně.
3: A kdo tam ještě je?
4: Vrána.
3: Vrána? Co dělá?
4: Žele.
3: A tady máme nějaký, podívej na paru. Tam jsou rumějnice na tom paru.
4: Oni mají oči.
3: Mají oči, no.
4: A máme kuky, co dělá.
3: Co on dělá? Co jim povídá? Že? A najdeš tam ještě nějaké jiné zvířátko?
4: Medvěd.
3: Medvěd tady. A co dělá ten medvěd?
4: Lodí se na mšišku.
1: V poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc o klinické logopedii, klinická logopedka, paní doktorka Lucie Vyhlídalová a Valinka.
2: Taky ano.
1: Valinka. Tak popište, můžeme si to pak pustit třeba ještě jednou a rozebrat další, ale to zásadní, co bychom měli slyšet, co vy určitě slyšíte.
2: Tak co může posluchačům uniknout, ale možná někteří, kteří to i odhalili a poznali, tak u Valinky je tam mezizubní výslovnost hlásek CSZ. To znamená, že ona je tvoří tak, že ten hlasik, jazyk strká mezi ty zhoubky. Jo? Takže to je už vadná výslovnost. A co tam ještě má, tak má právě hlásky RR. Ale když si vezmeme, kolik je roku, že má 4 roky, 4 měsíce, tak vývojově ty hlásky RR tam ještě být nemusí.
1: To jste hodná.
2: Ano, to tam být opravdu nemusí, ale víme, že tvoří hlásku L, zapojuje ji, takže tam pravděpodobně to R by fyziologicky mohlo naskočit. Co ale už by bylo dobré řešit a co my i doma samozřejmě řešíme s dcerou, je ta mezizubní výslovnost těch sikavek CSZ. Tady už ta výslovnost je vadná a tady by se to fixovalo, to postavení nesprávné, a ta práce by potom s tím byla náročnější, těžší. Takže určitě už se klidně obrátit s těmihle obtížemi na klinického logopeda.
1: Co je to první? Předpokládám, že už intervence začala logopedická a domácí u vás rodina tedy, tak to postavení mezizubní, tak jak to řešíte?
2: No dívejte, ono vzhledem i k tomu, že ty děti, třeba ona ještě hodně poměrně malá a je dobré to řešit co nejdřív, tak než úplně tlačit to dítě cíleně do nějakého postavení jazyka jiného a podobně, tak se osvědčuje taková technika správného pití brčkem, což si může, je to taková forma i jako bych řekla taková nepřímá, jo, kdy to dítě vlastně pokud pije správně brčkem, tak automaticky ten jazyk při tom pití se dostává hrotem jazyka za dolní zuby, posiluje se rytní uzávěr a můžeme s tím tak jakoby pracovat a předchystat si už tu půdu pro to vyvození toho, co se v tom správném postavení. Jo?
1: Tak mě napadá, dudlíky moc nemáte rádi, co by logopedi, ale brčka, dobrá pomůcka v některých
2: brčko, případech. Ano, pokud dítě má správnou techniku pití z toho brčka, a to je potřeba taky jakoby se podívat, protože často děti pijou z brčka tak, že si to brčko vkládají mezi zuby. Nebo vkládají jazyk na dolní zuby a pak tam to brčko je někde. Ale pokud tam je takhle to nesprávná technika toho pití z brčka, tak tam naopak si můžeme posilovat nesprávnou polohu jazyka, která právě pak ovlivňuje i tu výslovnost.
1: Měl by to vidět ten klinický logoped?
2: Určitě ten může poradit, ukázat, vysvětlit, tak aby rodič mohl s tímhle pracovat. Jo?
1: Asi zadáváte, cvičte si takhle doma zrovna.
2: Určitě my si to ukazujeme, všechno si ukazujeme. Nechám i rodiče vyzkoušet, pokud chtějí, jako tlačím je do toho, protože zase každý rodič je jiný, některý si chce vyzkoušet, chce se hned podívat a můžeme hned opravovat, korigovat případné nějaké chyby nebo něco, v čeho by se mohli doma dopouštět. Případně ukazují na sobě nebo na tom dítěti, co ano, jak ano, co si pohlídat a co už třeba ne, nebo co by se mohlo objevit a na co si dát pozor, aby jsme nefixovali něco špatně.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, klinická logopedka, paní doktorka dneska, ne tedy lékařka, ale to je vlastně speciální pedagogika, ta logopedie, zároveň ale trošku zdravotnictví, a když je člověk klinický logoped, tak je atestovaný jako lékař.
2: Tak je atestovaný, ano, tak má atestaci.
1: Tak jak to mají lékaři. Tak dneska můžete využít toho, my tady máme také SMS zprávy stran objednacích dob, klidně půlroční může být ten dneska
2: může
1: ta čekací
2: být i půlroční
1: doba.
2: Čekací doba, ten zájem, bych řekla, je enormní a opravdu jako se stává, že rodiče třeba dlouho nemůžou sehnat klinického logopeda, ale jako doporučím opravdu jako vydržet, zkoušet opravdu všechna pracoviště.
1: A zkoušet si něco doma, nebo se do toho nepouštět? Dneska hodně třeba chodí logopedický spíš asistent, třeba s titulem bakalář, někdy magistr, do školek, to asi máte tu zkušenost, asi hlavně
2: může to být, může, ano.
1: Provádějí tu depistáž, záchyt těch možných problémů u dětí?
2: No, tam je to možné různě. Některé školky, většinou do té školky i třeba dochází nějaký pracovník ze speciálně pedagogického centra logopedického, který tu depistáž provádí. Takže rodič dává souhlas s tím, že dítě projde nějakou logopedickou depistáží a na základě toho logopedického vyšetření orientačního v rámci té mateřské školky potom dostane zprávu, kde už jsou různá doporučení, jestli už zahájí logopedickou péči nebo nezahájit. A tam většinou ten rodič buď se teda obrací přímo na nějaké pracoviště klinické logopedie. Některé školky mají...
1: Školského, školního?
2: No, školského spíš, to je otázka, protože pokud je to logopedická školka vyloženě nebo logopedická třída, tam ten pracovník to bude školský logoped, ale pokud třeba je to běžná mateřská školka, tam to může být i logopedický preventista, logopedický asistent, ale tam pozor na to, tady to není jakoby logoped, který by mohl provádět terapie, ale spíše rozvíjí přirozeně vývoj toho dítěte.
1: Oni dělají různé
2: řeči.
1: Různá artikulační
2: cvičení, můžou dělat
1: různá motoriku.
2: Ano, spíš jakoby takový všestranný rozvoj toho dítěte, sluchové vnímání, zrakové vnímání, motoriku mluvidel a podobně.
1: Já jsem viděl a taky na internetu pochopitelně dneska, což možná máte, možná nemáte rádi, že je zásobárna, databanka, databáze těch cviků, cvičení. To člověka ani nenapadne jako rodiče, tak inspirace, motivace je možná vítaná. Takže motorika artikulační, tam mluvidla si mohou rozmluvit třeba běžně ve školce, když dělají nějaké aktivity.
2: Určitě nějaká motorika mluvidel, jakoby obecně pro to rozhýbání toho jazyka a rtu a podobně. Určitě ano. Ono i v té depistáži konec konců ten logoped třeba z toho speciálního pedagogického centra vyšetřuje tu motoriku mluvidel, jak vypadá a podobně.
1: Takže on něco zachytí a třeba za půl roku se dostane, dá-li Bůh, na klinickou logopedii, svěřenec, klient, dítě v tomhle případě ze školky nebo mladší dítě ze školy základní, a vy samozřejmě potom vidíte, jestli se tam něco posunulo samostatně, přirozeně, vývojově, nebo
2: ano,
1: jestli třeba s ním cvičili nějak, nějakým způsobem, no a pak teda jdete do toho stavu, který je
2: ano,
1: v tomhle případě po tom půl roce. Samozřejmě hned po tom, co my jsme mluvili o rotacismech a rotacismech bohemikách, přišly právě k R a R různé otázky, ale taky vnučka pětiletá neumí. Č říká š, č místo č říká š. Děkuje paní babička, posluchačka. Tak, ale co možná padlo i v souvislosti s ukázkou s Valinkou, ale...
2: Tady u těch sykavek, pokud to dítě zaměňuje takhle, třeba místo hlásky č používá hlásku š, nebo to bývá i u těch ostrých sykavek, že dítě místo hlásky c používá hlásku s. Tam to může souviset i právě se sluchovým rozlišováním těch sykavek, jo, s oslabením třeba toho fonologického rozlišování. Takže tam je potřeba, ale děláme to i u jiných hlásek, je vždycky potřeba, pokud já tu hlásku pracuji a vyvozuji a povede se mi vyvodit, když bychom to řekli obecně, vyvodím hlásku ve správném novém postavení a teď s tou hláskou dál pracuji, tak já musím současně s tím ale rozvíjet sluchové vnímání pro tu hlásku, protože dítě musí poznat, jak tu hlásku realizuje chybně a kdy je realizovaná správně sluchem, jo? On to musí od sebe odlišit, tu chybu.
1: Především to musí slyšet.
2: Ano, musí
1: sám
2: to slyšet, jo? Takže s tím přes různá sluchová cvičení, té které hlásky se s tím pracuje, Takže tady je určitě potřeba rozvíjet i to sluchové vnímání a pracovat s tím.
1: My jsme se to učili kdysi jako minimální páry, že řekneme čárka, šárka, čárka, šárka, odlišit to třeba na jednodušších případech. Asi teda to právě používáte.
2: Můžeme, ano, nebo může dítě odlišovat od sebe jednotlivé zvuky těch sikavek, to znamená, dítě dostane domů obrázky, ke každému obrázku patří určitý zvuk té sikavky, takže když by dostal obrázek kočičky, mašinky a čmeláka, tak ke kočičce patří č, k mašince š, k čmelákovi ž. A teď je to sluchové cvičení, takže dítě po mně neopakuje, ale poslouchá a ukazuje, který zvuk patří ke kterému obrázku. Dělám to izolovaně, ve slabice, ve slově, aby prostě tohle odlišovalo a pak si můžu dát i k sobě právě ty dvě hlásky č a š, aby je umělo od sebe sluchem odlišit a promítlo se nám to právě potom do té výslovnosti.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Mně to ještě nedá, protože pro posluchače my jsme se tak poslouchali a vy to máte doma na očích, ale posluchači to slyšeli jednou, byla to minutka, tak si kousek ještě pustíme. Když dovolíte, máme svolení s Valinkou a maminkou Lucinkou, dnešním hostem paní doktorkou Vyhlídalovou, a hodně by nás zajímalo, jak se bude dál teda odvíjet ta práce, třeba nejenom s těmi sykavkami, to je s vapáním na jazyk, ale jaká je naděje, vyhlídka, prognóza, což jistě zajímá také mnohé klienty, respektive doprovod rodiče, prarodiče.
1: Zkus povykládat, jaký tam máme zvířátka na tom obrázku.
2: Zajíce.
1: Zajíci tam jsou. Kolik je těch zajíců tam?
2: Na stvačně.
1: A kdo tam ještě je?
2: Vrána.
1: Vrána? Co dělá?
2: Žele.
0: Tak tam bylo, myslím, docela dost materiálu, ale šikovná. 4,5 Valince.
3: No, ještě ne, ani no.
0: Ještě ne, to je moc šikovná. A já, vy víte, že to nesmíte přehánět, že tak jako musíte jako laicky k ní přistupovat. Mimochodem, víte, máte zprávy od svých rodičů, jak jste na tom byla v jejím věku? A co dědičnost u vadného vyslovování hlásek?
3: Co vím od mé mamky, tak mě nešlo vyslovovat sykavky ČŠŽ. A matně si vzpomínám, že jsem asi v první třídě docházela na logopry právě někde ve škole na ř, to si pamatuju, že tady tohle, to jsem ještě musela ladit.
0: A když máte teda ty vzpomínky třeba z toho mladšího školního už věku a na to ř, na ten rotacismus bohemicus, vzpomenete si, kdy to cvaklo, nebo to bylo postupné, pozvolné? Co vám pomohlo?
3: No, to už si úplně nepamatuju, teda popravdě, ale vím, že na to upozornila právě nějaká ta tenkrát paní učitelka asi v té škole, ale že se tam chodila jenom krátce. Myslím si, že jenom z kraje té první třídy, pak už myslím, že to naskočilo a že už jsem to nepotřebovala. No?
0: Kolik dětí, hodně dětí, třeba v té generaci, v tom ročníku, kolik tak procent se odhaduje nějaký kvalifikovaný odhad, že má nějakou logopedickou vadu?
3: No, logopedickou vadu tam to bude možná víc, ale když bychom se pět třeba s nějakou odchylkou v té artikulaci nebo problémem s artikulace nebo poruchou artikulace, se uvádí až 40% dětí při nástupu do první třídy nebo do školy má tyhle obtíže, takže to je poměrně dost.
0: Tak ještě zpátky k té ukázce, k Valince, dceři, ale chce k té prognóze, tak jak to vidíte a jak budete postupovat vlastně dál? Ale co jsme si řekli?
3: Tak já myslím, že prognóza je dobrá, protože už na tom pracujeme, ale tam opravdu jakoby těch postupů je víc, tak jednak děláme to pití tím brčkem, tak jak jsem o tom hovořila, aby jsme pracovali i s tím jazykem tady touto cestou.
0: Dostanete se do nějakého stavu a pak na něm budete pracovat, ano, stavět?
3: Ano, vždycky, ano. Teďka už jsme ve fázi, kdy vyvozujeme ty hlásky ve správném postavení a zapojujeme do jednotlivých pozic ve slově. Rozvíjíme sluchové vnímání pro ty hlásky. No a ta prognóza, myslím si, že když se začne zavčasu, je dobrá. Nicméně obecně bych řekla, že ta reedukace tady těch sykavek ostrých, které jsou tvořeny internetálně, se může docela protáhnout v tom smyslu jakoby automatizace a potom použití v té řeči, protože to většinou trvá trošku déle.
0: Děláme dobře, když okamžitě, a je to i přirozené pro toho, kdo už teda snad umí třeba to r, a vy jste v té ukázce možná taky zcela automaticky a jako maminka možná, ano, spíš než jako klinický logoped, hned opravila. Okamžitě, jak to řekne, tak to je správně?
3: Já bych to trošku upravila, neopravovala se mi, ale dávala se mi správný mluvní vzor. To znamená, zopakovala jsem to slovo, jak by mělo znít správně, ale netlačí mi do té správné výslovnosti. Jo? Já jí dám tu zpětnou vazbu, dám jí to, takhle to slovo má znít. Jo, ale netlačí mi do té výslovnosti. Tam bych právě chtěla říct, že pozor na to, někdy ten rodič je hodně náročný na to dítě a tlačí ho do výslovnosti hlásek, které to dítě ještě nemůže zvládat. Jo? A pak právě, když je tam třeba vysoký tlak na to a řekni r a zkus zadrnčet a to dítě to nezvládá třeba motoricky realizovat tu hlásku ještě, tak právě vznikají třeba tady ty velární rotacizmy a podobně, kdy to dítě nějakým způsobem chce vyhovět, ale nezvládne ji realizovat správně tu hlásku.
0: Takže zamění jednu chybnou za jinou chybnou, ale třeba?
3: No, spíš si vytvoří chybné užívání té hlásky, jo? Vytvoří na špatném místě nebo špatným způsobem ji tvoří a podobně.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, posloucháte Apatiku, dnes logopedickou s klinickou logopedkou paní doktorkou Lucí Vyhlídalovou. No a ještě jsme tady měli těsně před pořadem s tím kolegou, mě teda zaměstnávali úplně všichni, říkali, zeptej se fakt hodně na to R, na to ráčkování, případně na to ře, ale kolega a posluchač nebo posluchačka v dotaze, rodič, nikoli v prarodič, píše o synovi, ale nevíme věk, který říká zásadně kl, kl, místo tl, tl. A kolega nám tady z rozhlasu říkal, že to se nejvíc pozná dneska na tlapkové, nikoli v klapkové patrole, ale to si docela možná i vzpomínám tak ze školky, že jsme říkali možná i záměrně. To se nám líbilo a navíc ještě hanáčtina, kdo vyrůstal na hanecké vesnici, tak prostě ví, že tlusté, kloste a ne tlusté. Tam se zásadně i v dospělosti, kdo umí tl, tak říká kl. Ale rádi jsme se možná používali i záměrně. A to bychom mohli zobecnit, že člověk, malý člověk rád někdy tak jako pobaví, je velice rád, když vidí, že to působí roztomile. Takže to někdy záměrně i se vrací do stádia, kde ještě neuměl a říká třeba schválně, jako já mluvím jako miminko a maminky nám říkali, prosím tě, mluv pěkně, už to umíš, nerozmazluj se a tak dál. No ale k tomu kl místo tl, když by to problém byl, tedy předpokládám ve frekventované klapkové, tlapkové patrole.
2: No tak tam bych se ještě zeptala, protože to my nevíme, jestli to dítě umí teda správně vyslovovat hlásku t, jo? Tam jsem to teda pochopila dobře, že místo tl říká to kl. Pokud hlásku to umí správně, používají ve všech ostatních slovech správně, tak tady u téhle záměny fakt se to může vztahovat jenom tady na ten souhláskový zhluk a může to být i z toho důvodu přechodu z jedné hlásky na druhou, která může být pro to dítě obtížná, anebo sluchem to má zafixované v této podobě. Takže tam klidně zkusit si říct, vysvětlit, co tam je slyšet, rozdělit si to, dát si tam pauzu tla, tla a pak to spojujeme dohromady, ale stejně se vám může stát, že pak vám řekne tla, tlapková a pak řekne klapková třeba, aha, jo, takže to se stát může, ale my víme, že to dítě to umí vyslovit, jenom prostě třeba to tam tak přetrvává.
1: Když by to přetrvávalo a uměl třeba už obojí, ale ještě se vracel místo tlk.
2: Tak tam by šla hodně přes tu sluchovou cestu, přes tu sluchovou kontrolu, jestli to slovo vyslovil správně nebo ne, pokud teda ví, jak to slovo správně má znít. Jo?
1: Ale asi by to taky stálo za konzultaci, když dostanu termín. No taky jsme si říkali, že se dotkneme toho, kdy se třeba plaší, ať už ve školce, paní učitelky, nebo ten asistent, který tam přijde na tu depistáž, na záchyt možných potenciálních problémů, no, chodí třeba i zbytečně, nebo?
2: No, myslím si, že zbytečně nechodí, že opravdu ty děti, které s tou žádankou přijdou, tak přišly správně, jo, že tam je potřeba.
1: Možná se za půl roku od objednání něco změnilo, posunulo?
2: Posunulo, ale ve většině případů opravdu

0: A když jsou posluchači objednání a než se dostanou.
1: Já bych to řekla takhle, pokud ten rodič nebo někdo prostě v okolí toho dítěte má pocit, že to dítě by mělo docházet na klinickou logopedii, že opravdu tam nějaký problém s tou řečí je, aby se nebáli opravdu třeba i konzultačně se ozvat tomu klinickému logopedovi. Můžou přes e-mail, můžou zavolat, můžou se přes telefon poradit, jestli už tu péči zahájit nebo ne, jak to vypadá, aby třeba. Jo, vždycky je lepší přijít raději zbytečně a říct si, je to v pořádku, odpovídá to, přijďte třeba na kontrolu s nějakým odstupem, anebo už říct, ano, opravdu, teď je ten čas zahájit tu péči logopedickou.
0: Výsledky máte, efekt tam je.
1: Ano.
0: Výborně, paní doktorka Lucie Vyhlídalová, dnes olomoucká klinická logopedka u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Patice. Ať se vám moc daří, už se spěcháte za dalšími klienty, menšími či většími. Moc je pozdravujte a moc vám děkujeme. Díky. Naslyšenou.
1: Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 11 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Bývalá fara ve Vrchoslavicích slouží nově jako zázemí dětské skupiny. Ve Zlíně hoří výšková budova v centru bývalých baťových závodů. Vláda dnes vyhodnotí, jak se jí dařilo v první polovině roku plnit program. Budeme mít oblačno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku zahájila provoz nová dětská skupina. Má kapacitu 12 míst a sídlí v bývalé faře. Budovu obec nechala s pomocí dotací opravit. Pokračuje nezávislý starosta Dušan Svozílek.
2: Dispozičně ten objekt zůstal z 90% stejný, ale jinak jsme vyměnili úplně všechno. To znamená od skladby podlah, podloží, všude v celém objektu jsme udělali podlahové vytápění, máme nová okna, repasované dveře, kompletně nová elektroinstalace, rozvody saboproudu.
1: Ve Zlíně hoří výšková budova v bývalém továrním areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Z horních patar budovy se valí hustý tmavý dým, kouř je cítit i v samotném centru města. Na místě podle mluvčího hasičů nejsou žádní zranění a platí zvláštní stupeň poplachu.
3: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy, na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární techniky.
1: Vláda dnes vyhodnotí, jak se jí dařilo v první polovině roku plnit program. Ministři během dopoledne předloží premiérovi Andreji Babišovi za ANO své splněné i plánované úkoly. Například šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO řekl, že za největší úspěchy považuje snížení cen energií. Jeho stranický kolega, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, pak považuje za zatím nejdůležitější krok posílení kompetencí praktiků. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měli odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policijní mluvčí Kamil Marek.
4: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy. Sport.
1: Plavec Jan Foldín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil jen na Bretta Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už 3. medaili.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až polojasno a ojídněle slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukat bude zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích v ulici U Teplic havarovala 2 auta a opatrně také v Olomouci v ulici Studentská se řeší nehoda nákladního a osobního auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Co dál s počasím a taky s dopoledním vysíláním Českého rozhlasu Olomouc v poledne se dozvíme, co a jak také v noci. a zítra, co se týká počasí, ale možná tam nezazní, že může být i jenom plus 7 stupňů Celsia, tak kež by šlo napěchovat někam do sklenic, uzavřít, anebo třeba do nějaké skříňky a uchovat si to, anebo možná vychladit obydlí, protože už zřejmě o víkendu ke 30, v pondělí 31 a vyhlídka, zatím ta nejzaší, ale relativně jistá od meteorologů, úterý až čtvrtek 27 až 32, no tak už se mluvilo taky o 45, které se vrátí, zatím to vypadá na tuto hranici lehce nad 30. Ale buďme připraveni, stejně tak na to, co bude ještě předpolednem u nás ve vysílání dopoledního programu Českého rozhlasu Olomouc. Něco osvěžení v Babských Hradách pod souhrnným názvem Vitalita Longevity, anebo za chvilinku další pokračování prázdninového seriálu Návštěv v zoo, ještě za snesitelného podnebí a počasí vystoupáme na svatý kopeček za hacnovými vlky. Už za okamžik.

0: hostem dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: Dalším hrdinou, dalším zvířetem, u kterého se zastavíme v našem letním seriálu u nás v Českém rozhlasu Olomouc, ve kterém vám představujeme zvířata, která mají domov v zoo Olomouc, bude vlk Hudsonův. Na vlčí safari nás už teď vezme zoolog Jan Pluháček.
2: Tady v této smečce máme 6 samců. Ty vlky máme na 3 místech, všechny mohou vidět návštěvníci, tohle je v místě, kud jezdí safari vláček, takže tady máme snahu mít těch zvířat co nejvíc. A pak máme ještě 2 skupiny, jedna je pár a v další je ještě jedna zbývající samice.
3: Oni tak jako pěkně odpočívají, vidíme ale také, že mění srst. Všude kolem leží takové chomáčky a když jsme viděli teď projít jednoho toho vlka, tak jsme viděli, že mu doslova ta stará srst slézá z těla a ta letní tam zůstává samozřejmě, ale obojí jsou bílé.
2: Je to tak, teďka končí období línání, takže výběh je opravdu plný staré zimní vlčí srsti a vlci už jsou v krásné letní.
3: Pojďme si tady říci, vlk Hudsonův, co je to za zvíře, odkud pochází a jak se mu daří v současné době na světě?
2: Je to podruh našeho vlka, vlk je jeden druh žijící vlastně v Evropě, Severní Americe i Asii a je to podruh, už název napovídá, který je ze Severní Ameriky, vlastně z Kanady, z velmi severských míst, proto ti vlci mají jako kamufláž tu bílou barvu, protože žijí v oblastech, kde po většinu roku je sníh nebo led. V přírodě se jedná o velmi běžný podruh, takže tam to není problém. U nás v zoologických zahradách jich máme poměrně málo a problém je také v tom, že ta populace nám poměrně rychle stárne, takže dneska mladá zvířata už nikde v Evropě neuvidíte.
3: Čím to je?
2: Ti vlci se množí poměrně dobře a ty zoologické zahrady se, kdyby je rozmnožily, tak by samozřejmě si museli s nimi poradit, což znamená některá zvířata třeba z chovu vyřazovat a tam jako ty zoologické zahrady občas mají obavy stran veřejnosti, takže ti vlci bohužel na to takhle doplácejí.
3: Vlci Hudsonovi, jak jste říkal, pochází z oblasti Severní Ameriky, kde je asi větší zima než tady, hlavně třeba tady v těch letních měsících a při někdy i extrémních teplotách, které nás letos už potkali. Jak to ta zvířata zvládají?
2: Tak samozřejmě teď je jim vedro, to bylo vidět. Nicméně nutno říct, že ta zvířata z těch polárních oblastí některé ty extrémy zvládají paradoxně lépe než zvířata z tropických oblastí a to proto, protože jsou zvyklá na obrovské výkyvy teplotní. V té arktické oblasti přes léto je lehce nad nulou, v zimě tam může být minus 30 stupňů, to znamená ty výkyvy teplot jsou tam obrovské, takže oni jsou pak schopni tolerovat nějaké výkyvy teplot třeba i na tu druhou stranu. Tady samozřejmě se snaží vyhledávat stín.
3: Chtěla jsem se zeptat ještě na ten prostor vlastně, který tady v zoo vlci obývají, protože oni jsou tady, tahle smečka konkrétně v dost velké blízkosti medvědů. Nebyly náhodou někdy dohromady?
2: Byly dohromady, ale ti vlci ty medvědy začaly terorizovat, takže jsme museli od sebe oddělit, aby si vzájemně nevadili.
3: Jak vlk terorizuje medvěda?
2: Zaháněli je do kouta, že jo, a vlci žijí ve smečce, medvěd je solitérní, takže ten smíšený výběh obecně a v zoologických zahradách je něco, co se samozřejmě velmi líbí návštěvníkům, velmi se to líbí ředitelům zoologických zahrad, ale řada zaměstnanců a chovatelů zejména je z toho velmi nesvá, protože to způsobuje celou řadu potíží a pro ten chov to ideální rozhodně není.
3: V přírodě, když se potkáme medvěd s vlkem, jak to vypadá?
2: V přírodě se většinou vyhnou.
3: Ozývá se areálem zoo, občas vítí?
2: Ozývá samozřejmě, ví krásně, občas ráno a odpoledne a zejména třeba v zimním období. Často je k tomu vítí vlastně vyprovokují tady kostelní zvony. Takže můžu všechny pozvat, ať si jdou poslechnout vítí vlku na Svatý kopeček v klidných měsících roku.
3: Říká zoolog Jan Pluháček ze zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hledáme signál.
1: Z chyb je potřeba se případně poučit z historie, což je prý nejlepší učitelka lidstva, ale je-li lidstvo poučitelné 11 hodin 23 minuty. Souvislost s naším regionem. Nový Malín na Šumpersku získal po válce své jméno Nový Malín i díky tomu, že se tady usadilo mnoho reemigrantů české národnosti z Volině, kde byl v roce 1943 vypálen Český Malín. Tam zahynula spousta jejich krajanů. I letos tuto událost připomenou na tradičním pětním aktu také výstavami a my podrobnosti nabídneme za okamžik v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc po této abě.

0: nebo za chvilinku, klasika od Elánu, od Olympiku a teď vlastně taky tradice, pětní akt na paměť vypálení českého malína na Volyně 13. července roku 1943. Proběhne také letos u památníků v Novém Malíně na Šumpersku. Kromě toho proběhnou i dvě zajímavé výstavy, na které vás pozvou bezpartijní starosta Nového Malína Marek Štencl a jeden z potomků volyňských Čechů Jaroslav Miller. Teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: V letošním roce se pětní vzpomínka připomenutí tragédie českého malína na Volyni uskuteční v sobotu 11. července od 11 hodin u památníku obětí před obecním úřadem. Kromě již tradičního kladení věnců a mše pravoslavné církve za oběti tragédie, kdy jsou čtena jména obětí, tak součástí bude i zpěv české hymny a věřím, že i jedné z tradičních písní volyňských Čechů od zpěvačky, která studuje konzervatoř, je to Vanda Sojková a je rodačka tady ze Šumperka, nám se povedlo jí sem dostat k nám do Nového Malína, takže si myslím, že to bude takové zpestření. No a pak jsme připravili takovou menší výstavu i tady v prostorách obecního úřadu, která je zaměřená na život ve Frankštátu, tak jak to zde bylo ještě před druhou světovou válkou a následně, jak to vlastně bylo, když jsem potom přišli po odsunu německého obyvatelstva volyňští Češi.
2: Zajímalo by mě možná, dneska už je to druhá, někdy třetí generace, jak oni se hlásí tady třeba k těmhle věcem? Já pár lidí znám z té druhé generace, kteří si to samozřejmě připomínají, ale co třeba ti úplně nejmladší přijdou?
1: Já mám zajímavou zkušenost s tím, že právě ta třetí nebo i čtvrtá generace se začíná víc zajímat o osudy svých předků, takže vnuci, pravnuci najednou se zajímají o to, kde jsou jejich kořeny a mám z toho upřímně radost, protože když jsme třeba zpracovali kulturní program k 80. výročí, tak kromě teda toho, že skupina Snejfl zpracovala videoklip, písničku k této tragédii, tak se nám povedlo zahrát i divadlo s touto tématikou a celá řada vlastně účastníků těchto kulturních programů tak byla právě z řad potomků volyňských Čechů. Byli to vnuci a pravnuci těch, kteří vlastně žili na Volyni a kteří se pak po té druhé světové válce vrátili.
2: Kromě vlastně pětní vzpomínky tady v Novém Malíně, zhruba ve stejném čase vlastně proběhne i výstava, která by mohla trošku i třeba té nejmladší generaci připomenout, jaký byl běžný život na Volyni těch jejich dávných předků. Pan Jaroslav Miller o tom ví víc, tak co chystáte a kde?
3: V galerii Jiřího Jilka v Šumperku proběhne výstava, budou tam vystaveny předměty každodenní potřeby na Volyni, výšivky, tiskoviny, předměty, které běžně používali. Iniciovala to Marie Krajplová, která dojednala s Národním muzeem, že se to udělá v Šumperku právě k té pětě českého malina. Vernisáž proběhne 10.7. v pátek v 17 hodin. Výstava bude každodenní až do 6. září. Byl bych moc rád, kdyby všichni, kteří toto uslyší, aby se přišli podívat, protože si myslím, že tradice volyňských Čechů by se měla uchovat a měla by se dál rozvíjet i pro ty mladé generace, které o tom prozatím nic pořádně nevědí. Mou generací už odejdou i ti, kteří pamatují tu nejstarší generaci, která sem přišla, konkrétně do Malina, přišlo přes 107 lidí, měli samozřejmě svoje životní problémy, protože statky byly vybydleny, svoji pílí a pracovitost a vzájemné pomoci nějak z toho vyšli, no že potom to všecko bylo jinak, to už je další věc. Takže vás srdečně zvu na výstavu každodenní český Malín Čechů z Volyně.
2: Ze Šumperka a Nového Malína Mirek Obza, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

11 hodin 36 minut posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, taky za okamžik Valdemara Matušku, také ovšem třeba hned teď Jennifer Rush s jedním velkým hlasem, jiný nezaměnitelný takový byl hlas zpěvačky Bonnie Tyler, jak se píše mimo jiné ve všech agenturách, taky třeba na webu irozhlas.cz. V 75 letech nakonec v portugalské nemocnici zemřela walešská zpěvačka Bonnie Tyler. Tak to čerstvá zpráva, tak někam do výšin třeba i tento hlas její kolegyně Jennifer Rush.

0: vás, to je výhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
0: Rozhlas, to je výhra.
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Přímo z místa.
3: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou zvedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: nedostižné, ale věčné. A stejně tak tenhle evergreen Eldorado, poutík Eldorado v 11.46. A teď vitalita, která prý není jenom otázkou věku, genetiky, ale i každodenních návyků. Babské rady teď připomenou, proč pečovat o svaly, o mozek i dobrou náladu.
1: Babské rady.
2: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

před desátou dneska zámecké léto, letní edice, každodenní, všednodenní od pondělí do pátku v programu Českého rozhlasu Olomouc z našeho regionu. To byl návrat, naskok do nedávné minulosti a v blízké budoucnosti stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslic v Čechách pod Kosířem. Tak se tam vrátíme, tedy v té nejbližší budoucnosti, v nejbližších zprávách za necelých 5 minut. 11.55, pohodička prázdninová, možná i opékací, grilovací.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5%. Jeseník pokračuje v realizaci projektů z takzvaného participativního rozpočtu. Obnovený velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem získal kolaudační rozhodnutí. Polojasno, teploty až 27 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5% z květnových 5,1%. O práci se v regionu ucházelo 20 798 osob, o 237 méně než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Ve srovnání s ostatními vykázal v červnu Olomoucký kraj šestý nejvyšší podíl nezaměstnaných. Nezaměstnanost v celém Česku v červnu zůstala na hodnotě 4,8%. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Dva ze tří projektů, které si občané Jeseníku přáli v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jsou v provozu Hideo hudební a psí hřiště. Oba projekty stály přibližně 350 tisíc korun. Posledním, který čeká na realizaci, je pohádková stezka. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
2: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou primárně pro mladší děti. Bude tam odkaz vlastně na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice nebo taková hrádka s městským znakem. Aktuálně se dokončují ty dřevěné sochy, cedule už máme vyrobené a v podstatě do té poloviny prázdnin by všechny ty sochy měly být instalovány.
1: Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslic v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení. Zatím ale velký rybník není veřejnosti přístupný. Podle kastelána Martina Váni se čeká na jeho napuštění, které zpomaluje současný nedostatek srážek.
3: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu suchých horkých dnů naopak dochází ještě k většímu výparu než přítoku. Český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
1: Po napuštění rybníku bude v přístavišti fungovat půjčovna Veslic. Lodičky si budeme moci rezervovat online prostřednictvím vstupenkového systému nebo osobně během otevírací doby zámku. 3 dny plné divadla, nového cirkusu, hudby i programu pro celé rodiny čekají od dnešního dne na návštěvníky festivalu Divadlo ve dvoře v Šumperku. Do soboty 11. července se koná v historickém areálu Pavlínina dvora. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Festival Divadlo ve dvoře se do Pavlínina dvora vrací po loňském úspěšném prvním ročníku. Návštěvníky čekají představení pod otevřeným nebem i setkání s oblíbenými tvářemi divadla Šumperk a výjimečnými hosty.
1: Sport. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě české tenistky, Karolína Muchová z Olomouce a Linda Nosková z Přerova. Zabojují o postup do finále Wimbledonu. Muchová čeká po 14:30 odpoledne zápas s Američankou Goffovou, Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostukovou.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až jasno, přechodně oblačno. Na Jesenicku se můžou objevit přehánky. Teploty 22 až 26, na horách okolo 16 stupňů Celsia, fouká mírný severozápadní vítr, k večeru zeslábne. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Odpoledne přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 a slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na silnici mezi Brodkem u Přerova a Dubem nad Moravou. Nehoda skončila bez zranění, příčinu střetu vyšetřují policisté, projížděte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Drahoslava a Libuše, dvě častá a oblíbená jména posluchaček Českého rozhlasu Olomouc. A to je inspirace pro písničky na přání, které začínají právě teď s Tomášem Kedziorem, a to ve čtvrtek 9. července. U mikrofonu a hlavně u telefonu, to je důležité, čísla jsou 221 555 444, SMS-ková linka Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51.

0: přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Jana, která volá z Vikýřovic. Dobrý den. Ano, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den, už můžu mluvit?
0: Posloucháme vás.
1: Takže přeju, zdravím Český rozhlas Olomouc, vám děkuji, pane redaktore, za vyhledání písničky a přeju všem posluchačům hezký den. Tuhle píseň bych chtěla poslat naší kamarádce, paní Květě Havlíčkové, která je i knihovnicí v naší obci. Ta slaví dnes velmi významné žubitní jubileum 2x40 let. Přejme jí hlavně všechno nejlepší a nejvíc zdraví. Děkuji vám a tuhle píseň posílám i všem, kdo poslouchají Český rádio Olomouc. Děkuju.
0: Hezky zdravíme paní Janu do Vikýřovic. Písnička patří také k narozeninám naší manželce Jarušce Mikulkové z Rakové u Konice. Věnování posílá zdraví, štěstí, lásky a ještě mnoho krásných společných chvil. Manžel Jaromír. Písnička pro paní Zdeňku Smrčkovou z Pískova k jejím narozeninám. Hodně zdravíčka přeje posluchačka Liduška Filipová. A ještě věnování pro radost babičce a dědovi Dopňovic píšou jejich holky ze Strukova.

0: Oblíbená písnička k narozeninám, svátku nebo prostě jenom tak, to byli bratři Nedvědové a pan Jiří z Litovle je připravený. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem připraven, ano, abych pozdravil celý Český rozhlas Olomouc, vás taky, pane Tomáši, a všechny milé posluchače. Tento hudební pozdrav posílám s poděkováním a s příjemně stráveným čtvrtečním dnem celým, ve štěstí, ve zdraví a ve spokojenosti. Posílám to paní Mileně Dobroumová Hance do Moravského Berouna, Lidušce do Olomouce, paní Věrušce Haluskové do Bílovic a děvčatům do Prostějova, Deničce a Marušce. A je to i pro vás, pane Tomáši, děkuji vám za vyhledání písničky, příjemnou službu a zase někdy naslyšenou.
0: Tak to byl pan Jiří z Litovle. Dneska slaví krásné kulaté narozeniny paní Anička Orálková z Moravského Kočova. Vše nejlepší, štěstí, zdraví, pohody, lásky a zdravíčko, ať ještě dlouho slouží a nic nebolí. Společně přejí Jolanka, Jirka, Roman a Šárka s rodinami. Písnička patří také paní Jožince Sedláčkové. Přejeme jí vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu k jejím narozeninám. Zdravíme i jejího manžela Františka. Píšou posluchači Navrátilovi a Šlehofrovi a paní Jožince Sedláčkové se přidávají s přáním zdraví a spokojenosti také posluchači Zapletalovi a Renata s Kájou.

taková přání Českého rozhlasu Olomouc. Teď zdraví naši milovanou manželku Drahušku Koláčkovou z Újezdu. Hodně štěstí, zdraví, radosti z vnoučat přeje za všechny manžel Bohuš. Přidávají se také posluchači Josef a Dana. Paní Jarušce Mikulkové, Dorakové, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Srovnalovi z Rapotína. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš, máme tě moc rádi, píšou také dcera Jarka a syn Jaromír s rodinami a 6 pravnuček. Ještě věnování pro paní Zdenu Smrčkovou, do Pískova, pozdravují holky z Úsova a blahopřejí k narozeninám.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a pan František z Javorníku. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou dobrý den, Tomáši. Děkuji vám za vybrání písničky. Taky zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Jako, dnes bych chtěl zahrát svým šuplíkovým přátelům, do rozhlasovým přátelům, jak bych to tak nazval. A je to paní Milena Zbroumová. Paní Mileno, měl jsem u vás obavu, protože jsem vás dlouho neslyšel, jak se včera jste se ozvala, nebo předevčírem, tak jsem si oddechl. Doufám, že je všechno v pořádku. Dále bych chtěl pozdravit paní Aničku z Moravského Berouna, svoje kamarádky Janu z Hrabenova, Janu z Jeseníku a Jarminu z Javorníka. To všechno a přeji vám příjemné prožití a prožití z vám tež prázdním.
0: Rozumíme, děkujeme, pane Františku, zdravíme do Javorníka. Já tomu přidávám přání paní Drahomíře Baťové a všem v domově seniorů Štíty. Pozdrav je také do Javorníku Jarušce Chalabalové, píše pan Břeťa Píska právě ze Štítu. Viktorovi Holákovi k narozeninám přání zdraví, lásky a všeho dobrého, splněná přání a boží požehnání přeje Hela a rodina Přikrylova. Ještě věnování z lásky pro Iška Janků ze Zborova pro fajn pracovní den, píše posluchačka Danuška od Zábřeha.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Jsou tu písničky na přání, zdravíme paní Lídu z Olomouce, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomáši, já vás srdečně zdravím a všechny pracovníky, moderátory Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku k dnešním narozeninám Pepovi Čeplovi do Třepčína. Pepi, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, pohody i celé tvojí rodině. Dále Drahušce od Strčilové k dnešním meninám. Též přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Dále krásný den a pro radost přeji Jiřímu z Litovle, Fanince Dostálové a Rosypalové, Dosenice Nahané, Honzovi a Lidušce Vinařským z Písečné a Věrušce Halouskové za Dámkem. I všem posluchačům. Vám, pane Tomášku, moc krát děkuji. Děkuji za výběr písničky. Jste laskav.
3: Tak zdravíme, paní Lída z Olomouce si vybrala písničku od Bonnie Tyler, zpěvačky, která nás opustila ve věku 75 let, takže si ji zahrajeme a zároveň tedy její písnička bude patřit ke včerejšímu svátku paní Bohunce Kernerové z Benkova. Bohuško, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu přejí Milada a Monika z Dlouhomilova, písnička jej i pro jejího manžela Otíka.

0: Bonnie Tyler, písnička The Rose ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S námi teď je paní Eva ze Strokova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím. A v rozhlase a všechny naše milé posluchače. Dneska bych chtěla poslat písničku paní Libušce Janošikové z Třepčína a paní Libušce Krlové ze Strokova. Potom Libušce s Alenkou do Jeseníku, Haničce Kalábové s Jarkem do Předmostí. Všem vám přeju krásný den, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a mějte se všichni co nejlépe. Zdraví vás Eva ze Strokova. Naschledanou.
0: My zase zdravíme do Strokova a přidáváme věnování z Českého rozhlasu Olomouc k narozeninám paní Veronice Šašinkové, toho času v domově v Javorníku. Hodně zdraví, štěstí, krásné narozeniny a užívejte pohody, píšou Marka, Vincencie, Boženka, Vítě s Jirkou, Jana a celé Bernardice. Věnování pro naši maminku a babičku Jarušku Mikulkovou z Rakové k dnešním 75. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, děkujeme za lásku a oporu, kterou nám dáváš a máme tě moc rádi. Blahopřeji ti dcera Lenka s manželem Láďou a vnoučata Eliška a Ládík. A ještě písnička paní Smrčkové do Pískova k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje sestra s rodinou.

0: z těch dvou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou.
1: Náhodou písnička Ivety Simonové ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přání má teď paní Staňka z Lomnice. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku nechávám zahrát. Libuši Kvapilové Bludov. Libuši... zbudová její dceři. Dále paní Švédiková Olga Švédiková z Lomnice a panu moderátorovi Boskovi, všem oslavencům přeji hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka a toho božího požehnání. Hodně, hodně zdravíčka, to potřebuji.
1: Děkujeme.
2: A tahle písnička je i pro vás a pro všechny, kterým nikdo nezahraje.
1: A já bych ji věnoval také všem, kteří třeba musí stát celý den někde v prodejně.

Vlnkách na přání Českého rozhlasu Olomouc teď pozdravíme holkám, kterým si hrajeme, Jarmilce díky za ochotu, také Marušce do Javora a vám všem, kteří mě máte rádi, píše pan Standa. Na oplátku panu Jirkovi do Litovle krásné letní dny prožité ve zdraví přeji vám i všem dalším posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, píše paní Marie z Prostějova.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

Skupina Divokej byl v Českém rozhlase Olomouc. Máme tady písničky na přání paní Zdeně Dohrochová, Věrce Halouškové, Adámkovi, Zdeně Doprostějova a Lídě do Olomouce. I paní Milaď do Přáslavic posílá písničku Marie z Kroměříže. Zdravíme paní Evu Skrnová, přejeme jí krásné odpoledne a hodně zdraví, píše Květa. A písnička je také panu Jaroslavu Rorovi, který je momentálně s námi na dovolené v Bibione. Krásně si to užíváme, píšou spolucestující, my přejeme pěknou dovolenou.

0: Marii Ratrové ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, paní Marie z Hrabišína. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, i já vám přeji a já bych dnešní srdečný pozdrav s písničkou poslala k nejinám paní Draze Hrubé do Šumperka. Milá Drahuško, přeji ti štěstí, zdraví, spokojenost i radost a mnoho krásných pohodových dnů a roků. A vám, pane Tomáši, děkuji, mějte se moc hezky, těším se na odpolední vysílání a někdy se ještě možná osobu uvidíme.
0: Budeme se těšit na příště s posluchači z Hrabišína i těmi dalšími třeba, no a věnování také s poděkováním za gratulaci všem, kteří mi přáli přes Český rozhlas Olomouc, jmenovitě rodině Navrátilové, Šlehofrové, Zapletalové, Renatce s Kájou, Alence Dojeřmaně, děkuje Joška Sedláčková, věnování Jarušce Mikulkové, Dorakové, zdraví, štěstí k narozeninám a ti pravnoučata dělají samou radost, píše sestřenice Františka z Přerova Předmostí. Ještě do Pískova, teď je Zdeňce, vše nejlepší a pevné zdraví. K narozeninám přeje lídr.

další přišel na svět a kouk se na svý ghetto. Temně šedý ráj, bude z něj mladý muž a ke všemu, kolikátý už je z řady ničemu, co má ghetto. Hej, vy tam za tou zdí, ten chlapec tady málo sní a bude z něho jednou sorta poslední. Zpívaj si neteční, jak jsou báječní, jen kolem ghetta rychlým krokem jdou, tou čtvrtí pohrdnout. Jdou prý světem hnout. Starý domy pohltila vánice, malý kluk si hraje tam, kde každá ulice je ghetto. Hladový usíná, dovede krást, vyzná se ve rvačkách, umí karty hrát, na holkusách poznal ghetto. Je v něm vztek a silná touha bejt tam, kde se mají. S puškou v ruce krade vůz, ale ostrý nůž ho kácí už. Došel na okraj, leží tváří dolů, nad ním tichý dav, anděl smrti vlídně máv mu na pozdrav. Jo, to je ghetto. Temně šedý ráj, je zase chladný ráno a jiná máma nespí. Další přišel na

0: Geto.
1: S písničkou Elvise Presleyho se představil Josef Laufer ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc už věnování poslední těm, kteří mají dneska svátek. Bude hrát a zpívat Elton John tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v regionu klesla v červnu o 0,1%. Olomoucké informační centrum připravilo prázdninové prohlídky města. Ve vlastivědném muzeu začíná výstava o obci Hřídeč. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji ubylo v červnu lidí bez práce, meziměsíčně jich bylo o zhruba 240 méně. Nezaměstnanost v regionu klesla o 0,1%, na 5%. Pokračuje krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
1: Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Hlavní památky města si můžeme projít na tradiční prohlídce Olomouc v Kostce. Každý den ve čtyřech časech. Ve vybraných termínech jsou průvodcovské služby zdarma v některých olomouckých kostelích. Další informace najdete na webu města Olomouce a v informačním centru.
3: Každý den ve 13 hodin vezme průvodce zájemce na prohlídku slavnostního freskového sálu Comenium, přezdívaného Olomoucká Sixtinská kaple. Lidé můžou vyrazit i po stopách baroka každý prázdninový pátek od 17 hodin. S dětmi můžou zájemci absolvovat prohlídkový okruh s kočičkou Olou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Také díky hitům Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku. Fotografie Jindřicha Štrajta Jakuba Míči, pořízené v obci Hřídeč, si ode dneška můžou prohlédnout návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea. Výstava o životě v malé vesnici na pomezí Hané a Nízkého Jeseníku potrvá až do 13. září. Pokračuje mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
4: Fotografie nevznikaly jako pouhý dokument. Jsou obrazem skutečných lidských příběhů, každodenních starostí, radostí, vztahu mezi lidmi i silného pouta ke krajině. Na projektu Jindřich Štrajt spolupracoval s Jakubem Míčou, jehož dlouhodobý zájem o venkovský způsob života, tradice a místní komunity významně přispěl k výsledné podobě výstavy.
0: Sport.
1: Za hodinu a půl nastoupí v semifinále tenisového Wimbledonu Karolína Muchová z Olomouce proti Američance Goffové. Po nich se na centrálním dvorci představí Linda Nosková z Přerova s Ukrajinkou Kostěkovou.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kus roztržené pneumatiky leží na vozovce dálnice D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou ve směru na Ostravu na 34. kilometru v pravém pruhu a kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a a host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím posluchače
0: Alex
6: Českého
0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného Dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo. Si myslím, celkově říct, k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: jak
1: nádherný.
0: Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přeci jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někde jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu, filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela trochu. Nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: A ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, to celá bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka i nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jako že někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivý, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takový unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslový, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co on to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: ta Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu
0: města
1: obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První tím byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. Já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v Čechách, v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že
0: jo, to je
1: nikdy ano. Si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak. O tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalon. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ne. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem lesu, kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem běhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom. Jak to
0: takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu. Kde člověk měl to v okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenaná.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Mirek Hanuš, ale to je premiéra až v prosinci a do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
1: No a
0: to ještě tam za něco, ale nevím.
1: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrajete, užíváte si a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
0: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
1: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžurovou.
0: Ano, samozřejmě.
1: Jako, jak se vám s ní hraje?
0: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom Studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ať samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
1: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou
0: no,
1: a
0: hledat
1: každé vaše slovo.
0: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
1: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
0: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
1: No a proč by se to nemohlo stát vám? Když sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
0: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
1: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
0: Ne, dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
1: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
0: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Kvůli opravám mostu se v Zábřehu tvoří kolony. Na autobusovém nádraží v Přerově začaly opravy chodníků, ve Vrchoslavicích na Prostějovsku zahájila provoz nová dětská skupina. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obrnice trpělivostí musí řidiči, kteří projíždějí Zábřehem. Tento týden začali dělníci opravovat most v Olomoucké ulici. Skončit by měli ve druhé polovině září. Úsek je částečně uzavřený, to přináší dopravní komplikace. Řidiči stojí v kolonách. Někteří se snaží most obět okolními ulicemi, ale v dopravní špičce jim to moc nepomůže. Pokračuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
5: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
4: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji od minulého týdne zdražily. Litr Naturalu 95 se v regionu prodává v průměru za 39,40. Před týdnem bylo 20 haléřů levnější. O 4 haléře zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 35,70. Nejlevnější paliva v kraji prodávají čerpací stanice na Prostějovsku, nejdražší na Jesenicku. Informovala společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. V Přerově začala oprava povrchů nástupišť a chodníků na autobusovém nádraží. Práce budou stát bezmála 5 milionů korun, skončí v srpnu. Stavbaři je sladí s dopravci tak, aby měli co nejmenší dopad na cestující, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Chceme zajistit bezpečný a komfortní provoz jak pro cestující, tak pro dopravce a zároveň předejít dalšímu zhoršování stavu vozovek. Stavbaři proto odfrézují svrchní vrstvy a nahradí novým asfaltem odolnějším vůči zatížení. Součástí prací budou také úpravy kanalizačních šachet, vpustí a výměna silničních obrub.
4: Rodiče ve Vrchoslavicích na Prostějovsku můžou využívat nově otevřenou dětskou skupinu. Určená je pro 12 dětí, zázemí má v opravené bývalé faře. Podle nezávislé místostarostky Adély Palíškové zaměstnalo vedení obce v dětské skupině místní obyvatele.
7: Jsme rádi, že jsme mohli i tak toto propojit, nejenom slaďovat rodinné a pracovní prostředí rodin a maminek a tatínků, ale taky propojit tady tuto generaci 55+ a dát jim tady pracovní příležitost.
3: Sport.
4: Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě české tenistky. Karolína Muchová z Olomouce, Linda Nosková z Přerova. Zabojují o postup do finále Wimbledonu. Nejprve se na centrálním kurtu představí od 14.30. Muchová nasazenou desítku čeká Američanka Coco Gauffová. Turnajová devítka Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchů by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli údržbě mostu jedou dělníci po dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Potkáte je na úseku mezi Křelovem Břuchotínem a Mladčí mezi 258. a 245. kilometrem v pravém pruhu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dalšího hosta přivítá humoriáda Českého rozhlasu Olomouc. Dneska odpoledne po 16. hodině přijde Petr Salava, známý DJ, tentokrát co by host. Takže těšíme se, bude určitě spousta zábavy za 2 hodiny. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, to je oblíbená soutěž, nejnovější vydání s otázkami a skvělými cenami startuje za chvíli. A ještě pozvánka k rozhlasové pohlednici od Pradědu na Hanou. Tentokrát navštívíme Velké Vrbno, to je v okolí Starého Města pod Sněžníkem. U mikrofonu je také dneska Tomáš Kedzior. Dobré odpoledne. We'll be right back.

0: Jirka Zagorová v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Máme pár minut po 14. hodině, správný čas pro následující soutěž, která je tu každý den.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne po 14. hodině na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A možná, že každý den ji sledují soutěžící, kteří se k nám snaží dovolat. Telefonní číslo je 221 555 444 a děláte dobře, protože máme tady opět skvělé ceny, které jinde nezískáte, třeba porcelánový hrnek Českého rozhlasu anebo černý skládací dešník. Máme tady také pro dnešek knížku vydavatelství Kazda, jmenuje se Žena bez promile. Je to silná a otevřená kniha o vztahu žen k alkoholu v kultuře, která pití normalizuje a někdy i vyžaduje. A je to také vynikající CD od olomouckého skladatele Richarda Pachmana s názvem Vůle žít, je to jeho novinka. Soutěžní telefon 221 555 444. Otázky jsou připraveny, no a posluchači, doufám, také hezký dobrý den, koho zdravíme?
3: Dobrý den, tady Lenka z Ostravy.
0: Lenko, zdravíme do Ostravy tedy, takže 10 otázek, je to na vás, kterou si vyberete. No a potom snad za 3 správné odpovědi, Lenko, výhra a potom potlesk. Tak pusťte se do toho. Takže berete jedničku, máte ji mít. Jaký vitamín si naše tělo vyrábí díky slunečnímu záření? Za A vitamín A, za B vitamín D, D jako David, anebo za C vitamín K?
3: Vitamin D.
0: Je to to Dčko. Teď si ho užíváme celkem dost. Lenko, další otázka.
3: Dvojka.
0: Jak se v dějepise nazývá období mezi starověkem a novověkem? Buď to je to pravěk, nebo středověk, anebo renesance.
3: Středověk.
0: Je to tak, tahle otázka také nepatřila k těm nejtěžším, řekl bych. No a Lenko, teď?
3: Trojku.
0: Trojku. Cyril a Metoděj, před pár dny jsme si připomněli jejich svátek. Na Velkou Moravu přišli. Který to ale byl rok? 843, 853 nebo 863?
3: Možnost C,
0: 863. Máte 6-3. Jako byste u toho tehdy byla, Lenko, vy máte výhru a bylo to...
3: Děkuji.
0: Velmi snadné, blahopřejeme. Takže paní Lenka do Ostravy si odnáší výhru, lépe řečeno přijede za ní pošta, no a my pokračujeme. Dobrý den, koho zdravíme?
4: Dobrý den, tady Luděk Sunišová.
0: Luďku, zdravíme, otázky 4 až 10, vyberte si, kterou chcete.
4: Klidně postupně, 4,
0: tak,
4: prosím.
0: Postupně berete 4. Jaká je správná definice byliny? Bylina je buď to rostlina s měkkým, nedřevnatým stonkem, nebo rostlina s léčivými účinky, anebo rostlina s praktickým využitím v kuchyni.
4: To Bčko to bude.
0: To Bčko byste to dal. Depák Ačko, rostlina s měkkým, nedřevnatým stonkem, takhle správně definuje encyklopedie bylinu, s tím, že účinky C a B se nevylučují. Luďku, zdravíme do Uničova, musíme se rozloučit a pokračovat s třetím soutěžícím. Kdo to bude? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Dobra z Hranic.
0: Takže paní Dobra z Hranic, otázky od 5 do 10.
5: Takže dáme 5.
0: Dynamit vynalezl Tesla, Nobel nebo Marconi?
5: Co? Aha, tak Bčko.
0: Bčko. Alfred Nobel, švédský chemik, patent rok 1867 a Dobro, jdete dál.
5: Česká.
0: Jakou barvu z těchto tří bude na sobě mít ptáček s názvem konipas luční? Buď to červenou, nebo žlutou, anebo oranžovou. Co na sobě bude mít?
5: C.
0: Dáte Cčko.
1: Jau.
0: Je to žlutá, krom toho ještě pár dalších barev, ale ta žlutá tam být musí. Takže příště zdravíme naslyšenou. Telefonní číslo 221 555 444 a kolikátý soutěžící už čtvrtý. Hezky dobrý den, kdo to bude?
6: Dobrý den, tady je Zdeněk.
0: Pane Zdeňku, pěkně zdravíme. Otázky pro vás. 7, 8, 9 a 10. Dáte sedmičku. Zdeňku, který plyn uvolňují rostliny při fotosyntéze? Buď to oxid uhličitý, nebo kyslík, anebo ozon?
6: Já bych řekl kyslík.
0: Je to pravda, díky tomu jsme tady naživu, řekl bych. Zdeňku, 8, 9 a 10.
6: Tak osmičku dáme.
0: Jaký slovní druh jsou zájména? Buď to za A ohebný slovní druh, nebo za B neohebný, nebo za C zájmena je podskupina částic.
6: Já bych řekl ohebný.
0: Řekl byste úplně dobře, jsou ohebným slovním druhem. Devítka nebo desítka?
6: A dáme desítku.
0: Dáte desítku. Jaké částice obsahuje atom? Buď to za A molekuly, nebo za B fotony, nebo za C protony a neutrony.
6: Já bych řekl molekuly.
0: Dále jste molekuly.
7: Jau.
0: A je to přitom obráceně, molekuly obsahují atomy. No tak, Zdeňku, nakonec to nedopadlo, ale je to škoda. Zdravíme pěkně za účast, potlesk. Mějte se hezky. S panem Zdeňkem se loučíme, ten už nám tam vzdychá na telefonu. No a tak co, zítra zase ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Někdo vyhrál, někdo ne, dneska jste se snažili, měli jsme tedy celkem 4 soutěžící. Nezapomeňte, že probíhá soutěž Rozhlas, to je výhra, tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc se teď vydáme do Jeseníku. Místní děti si můžou zahrát na netradiční hudební nástroje a pejskaři zase využívat nový Huff Park s překážkami. Pro obě investice hlasovali obyvatelé a vedení města je zaplatilo z participativního rozpočtu. Který vítězný návrh ještě čeká na dokončení a jaké nové projekty hodnotí místní, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Je to dobrý, jakože je to fakt super, že to sem dali.
2: Říká mi na novém hudebním hřišti Terezie. To vzniklo z participativního rozpočtu města, vysvětluje radní Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
3: Participativní rozpočet je taková aktivita města, kdy část rozpočtu města je poskytnut v úzovkách občanům. Je vyčleněn proto, aby občané sami navrhli projekty, které by se v městě mohly uskutečnit. A důležité také je to, že sami občané hlasují o těch projektech, které se pak realizují.
2: Město Jeseník tento nástroj používá od roku 2019. Letos na něj vyčlenilo milion korun, dodává Vlazlo.
3: Milion korun představuje v případě Jeseníku 0,25% z celého rozpočtu, takže to není nic, co by rozpočet nějakým způsobem ovlivnilo.
2: Do letošního ročníku se zapojilo 25 projektů, uvádí mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: Po posouzení těch pravidel a proveditelnosti jich do finálního hlasování postoupilo 15, do hlasování se pak zapojilo 662 obyvatel a ti dohromady odevzdali 2138 hlasů.
2: K realizaci byly vybrány 3 projekty. Hudební hřiště skončilo na 3. místě. Tě doplňuje Kaniová.
4: Tak na hřišti jsme instalovali 4 hudební prvky, oni všechny mají takový zajímavý název, třeba kongas je takový tradiční rytmický nástroj, jsou to vlastně 2 propojené bubny, pak tady máme kavantinu, to je takový melodický xylofon, další takový zajímavý název je akadinda, což je nástroj inspirovaný ugandským xylofonem, no a pak sadu 5 melodických zvonků na jednom sloupku.
2: Podle Kaniové má hudební hřiště rozvíjet u dětí vztah hudby a také jejich spolupráci.
4: Ono to hudební hřiště velmi hezky navazuje na kulturní a hudební tradici tady v Jeseníku.
2: Dalším hotovým projektem je psí hřiště, které v hlasování zvítězilo, pokračuje Kaniová.
4: Obsahuje různé agility prvky pro psy, například tunel, kladinu, houpačku, slalom, taky šikmou stěnu. Obsahuje nízké i vysoké překážky a proskokový kruh.
2: Cílem je nabídnout lidem prostor, kde mohou se svými psy aktivně trávit čas. To potvrzuje i paní Světlana.
5: Je to dobrý nápad, určitě. Pejsek má svoje vybití.
2: Každý ze zrealizovaných projektů stál zhruba 350 tisíc korun. Na dokončení čeká ještě poslední z nich, kterým je pohádková stezka.
4: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou primárně pro mladší děti. Bude tam odkaz vlastně na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice.
2: Uzavírá Kaniová. Stezka by měla být hotová do poloviny letních prázdnin. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
3: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
2: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18:00.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Je čas na výlet, tentokrát do Velkého Vrbna. Patří mezi nejmladší vesnice Staroměstska, i tak ale jeho historie sahá do doby před 30letou válkou. Velké Vrbno je dnes součástí Starého města, kdysi to bývala samostatná obec lesníků, pláteníků, sklářů i horských zemědělců.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Velké Vrbno na Staroměstsku má dnes většina návštěvníků spojeno s lyžováním. Najdeme zde velké středisko a je také východiskem lyžařských tras. Nejstarší historie tohoto místa je však spíše spojena se snahou hospodářsky využít do té doby pustou část panství se sídlem v Brané a také se snahou rozběhnout tady výrobu skla. Právě Kolštejnská vrchnost dala pokyn k osídlení údolí potoka přímo pod svahy Rychlebských hor. Stalo se tak v roce 1613 Hynka mladšího bruntálského z Vrbna. A tady máme také jasný původ pojmenování obce, který je odvozen od přídomku zakladatele. Velké Vrbno spolu zakládal rychtář Urban Širic. Hynek záhy zemřel a tak privilegium na stavbu sklárny v obci vydal rychtáři Širicovi jeho nástupce Jan Petřvaldský z Petřvaldu v roce 1615. Zdá se tedy, že obec vznikala kolem sklárny, která stávala někde na místě dnešního domu číslo popisné 43. Sklárna však velmi brzy zaniká, už kolem roku 1620 se o ní neobjevují žádné další zprávy. Vesnice ta však existovala dále. Už v roce 1654 je tady uváděno 24 domů ze 120 obyvateli. Ti se živili hlavně zemědělstvím, což je ve zdejší svažité a kamenité krajině docela obdivuhodné. Vůbec nejvíc obyvatel ve vesnici bylo zaznamenáno kolem roku 1839, kdy zde v 48 domech žilo 265 osadníků. V roce 1686 byla v nedalekém údolí potoka Telčava založena tavírna Rudy s Hamrem. Kolem ní následně vyrostla osada Adamov, která dostala jméno podle svého zakladatele, majitele panství Adama z Lichtenštejna. I když vždy patřila pod správu Velkého Vrbna, měla vlastní školu, byl zde také slavný mlýn Bušmíle, pila a také panská myslivna. V roce 1785 tady žilo 166 obyvatel ve 22 domech. V roce 1930 bylo v Adamově domů už 33. Počet obyvatel však byl o něco málo menší. Samotné Velké Vrbno bylo kromě zemědělství také textiláckou obcí. Zpracování lnu bylo druhou nejdůležitější činností zdejších obyvatel. I zde se také zpracovávalo dřevo na pila a sídlil tady i lesní personál. Vesnice byla přifařena do Brané. Na počátku 19. století vybudovali místní v dolní části obce kapli zasvěcenou svaté Anně. Nedaleko mlýna v Adamově postavil mlýnář ve 30. letech další kapli, tentokrát zasvěcenou svatému Janu Křtiteli. Ani jedna z nich už dnes neexistuje, byly zbořeny po druhé světové válce. Ve Velkém Vrbně byla také škola, stejně jako v Adamově jednotřídní, s německým vyučovacím jazykem. Většina obyvatel tady mluvila německy. Až po roce 1918 se zde objevili čeští příslušníci finanční stráže. Nejprve bydleli na stanici přímo na hřebení u hranice. Později byla pro ně vybudována kasárna v obci, pozdější penzion Olšanka. V roce 1932 postavil Moravskoslezský sudetský horský spolek ze Starého města na katastru Vrbna pod vrcholem hory Palaš horskou chatu Slezský dům. Je to zajímavé i tím, že stojí na Moravě. Chata byla skvěle vybavená a sloužila nejen turistům, ale i lyžařům. Dnes ji známe pod názvem Paprsek. Po roce 1945 musela většina zdejších obyvatel krajinu pod Rychlebskými horami opustit. Velké Vrbno se sice úplně z map nevytratilo jako sousední Adamov. Je to však dodnes spíše rekreační osada. V poslední době v souvislosti s rozvojem areálu pod Paprskem rostou na katastru obce nové penziony a další rekreační stavby. Tím se někdejší poněkud ospalý ráz obce mění. Nicméně mimo sezónu je tady stále prostor na pohodovou procházku nádhernou krajinou Rychlebských hor a rozhodně to stojí za to. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Velkého Vrbna, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jana Špinarová doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, nezastavíme. Ten soutěžní signál zazněl, vybudil spoustu posluchačů k nebývalé aktivitě. Také pana Radka, který nám volá z Břevence. Radku, hezké odpoledne přeji.
1: Taky pěkný odpoledne.
0: Tak z kterého toho konce Břevence? Tam je spousta zatáček, co já si pamatuju.
1: To je u křižovatky, jestli jede na Ostravu. Tam je taková autobusová točna.
0: Takže tam to je, takže tam se poslouchá Český rozhlas Olomouc samozřejmě také. Radko, vy máte jednoduchý úkol vybrat číslo mezi jedničkou a 33. Nejlépe takové, které zatím ještě nikdo jiný před vámi netáhl. No a tím buď to výhru získat, anebo to zkusit ještě jednou.
1: No díval jsem se na internetě, tak nebyla tam ještě 19.
0: Na internetě ještě nebyla 19, teď tam tedy bude, protože já ji samozřejmě hned po soutěži nahlásím kolegovi s tím, že je vybraná a že jste, Radku, získal DAB rádio značky Gogen. Takže DAB rádio je cena čísla 19.
1: To je pěkný.
0: To si taky myslím, ona vlastně většina těch cen opravdu pěkných, DAB rádio každopádně potěší. Hned je jasné, že Český rozhlas Olomouc se dá poslouchat i tímto způsobem. Takže s panem Radkem se loučíme, blahopřejeme a těšíme se na další pokračování naší soutěže. Rozhlas to je výhra.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5%. Jeseník pokračuje v realizaci projektů z participativního rozpočtu. V Šumperku začíná Open Air Festival Divadlo ve dvoře. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5%, z květnových 5,1%. O práci se v regionu ucházelo 20 798 osob, o 237 méně než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Ve srovnání s ostatními měl v červnu Olomoucký kraj šestý nejvyšší podíl nezaměstnaných. Nezaměstnanost celé České republice v červnu zůstala na 4,8%. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. U hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně se zřítila další, už druhá část objektu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění, oznámil to jejich mluvčí Pavel Řezníček. Část domu se zřítila dnes popoledni. Dva ze tří projektů, které si občané Jeseníku přáli v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jsou v provozu. Jde o hudební a psí hřiště. Oba projekty stály přibližně 350 tisíc korun. Posledním, který čeká na realizaci, je pohádková stezka. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou primárně pro mladší děti. Bude tam odkaz vlastně na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice nebo taková hrádka s městským znakem. Aktuálně se dokončují ty dřevěné sochy, cedule už máme vyrobené a v podstatě do té poloviny prázdnin by všechny ty sochy měly být instalovány.
1: Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslic v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení. Zatím ale velký rybník není veřejnosti přístupný. Podle kastelána Martina Váni se čeká na jeho napuštění, které zpomaluje současný nedostatek srážek.
4: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než přítoku. Český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
1: Po napuštění rybníku bude v přístavišti fungovat půjčovna Veslic. Lodičky si budeme moci rezervovat online prostřednictvím vstupenkového systému nebo osobně během otevírací doby zámku. Tři dny plné divadla, nového cirkusu, hudby i programu pro celé rodiny čekají ode dneška na návštěvníky festivalu Divadlo ve dvoře v Šumperku. Do soboty 11. července se koná v historickém areálu Pavlínina dvora. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Festival Divadlo ve dvoře se do Pavlínina dvora vrací po loňském úspěšném prvním ročníku. Návštěvníky čekají představení pod otevřeným nebem i setkání s oblíbenými tvářemi divadla Šumperk a výjimečnými hosty. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siňáková do semifinále 4 hry ve Wimbledonu nepostoupila. S Taylor Townsendovou podlehli páru Kuochan Yi Mladenovičová 6-7, 5-7.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz na silnici první třídy číslo 11 v Šumperku v Jesenické ulici u benzínové pumpy. Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D1 do Ostravy, stojí u Lipníku nad Bečvou na 298. kilometru.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Známý DJ, moderátor a náš rozhlasový kolega Petr Salava bude hostem Humoriády. Startujeme přesně za hodinu a budeme se samozřejmě jako každý den tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dobře bavit. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, já k tomu nabídnu třeba také pozvánku k zámeckému létu nebo rubriku Co v učebnicích nebylo. Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Tak to je otázka pro Martina Písaříka. Těšíme se, co nám k tomu řekne krátce před 16. hodinou. A na rozjezd teď Lenka Filipová a Karel Gott.

0: Když jsme u Karla Gotta, připomínám oblíbený pořad Roky, hity, legendy s Karlem Gottem každý čtvrtek po 19. hodině, to znamená také dneska. My už se ohledneme za další částí naší velké prázdninové soutěže.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva ta Ruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva ta Ruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva ta Ruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva ta Rukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva ta Rukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva ta Ruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva ta Ruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva ta Rukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva ta Rukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva ta Ruka. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva ta Ruka do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva ta Ruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc má před sebou jednu aktualitu. Pomaličku začíná nová sezóna pěstitelského pálení. Některé provozovny už otevřely.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a jedna aktualita. Do pěstitelských pálenic v Česku míří s kvasem první zahrádkáři. Po 5% zvýšení spotřební daně musí počítat, že si za ovocné destiláty připlatí. V jedné z provozoven natáčela také reportérka Lenka Kratochvílová, kterou vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já jsem tentokrát natáčela na Prostějovsku, a to konkrétně v místní části Prostějova Žešov. Sezonu tam zahajovala pálenice u dálnice, kterou čtvrtým rokem vede nový majitel Martin Vyplel. Aby oficiálně mohl tu svoji provozovnu otevřít, museli veškerá zařízení a dokumenty zkontrolovat celníci. No a práce tam měly více než na 2 hodiny. V Žešově totiž mají v pálenici 3 kotle, a tak zkontrolovat všechny ty plomby, závěry a měřidla, tak to pro ně bylo opravdu náročné. Co mě zaujalo, majitel Martin Vyplel už měl sklad plný sudů a beček. Část zákazníků si totiž kvas k němu vozí a on se o něj stará. Pálit podle něj rozhodně bude letos z čeho, i když v regionu prý je kvůli mrazům, následnému suchu a taky tropickým teplotám výrazně méně ovoce než loni. V bečkách mu ale vonily kvasy z malin, jahod, ale i třešní a višní. Propad letošní produkce ovoce oficiálně potvrzuje i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Podle aktuálně dostupných dat ústav předpokládá sklizeň ovoce z produkčních sadů v Česku v objemu 68 445 tun, což představuje 56% pětiletého průměru. V případě jabloní činí odhad sklizně 52 788 tun, což je 53% pětiletého průměru sklizně tohoto hlavního ovocného druhu. K poškozením mrazem došlo většinou při květu jabloní. V menším měřítku se tentokrát vyskytují plochy, kde došlo k zasažení již vyvíjejících se plodů. První odhad u hrušní činí v letošním roce přibližně 5056 tun, a to je 65% pětiletého průměru sklizně tohoto druhu. Na sklizeň dalších druhů ovoce jsem se zeptala Petry Hrabčákové, mluvčí ústavu.
2: Z petkovin počasí nejméně přálo třešním s odhadovanou sklizní 678 tun, což činí 59% pětiletého průměru. Procentuálně nejhorší sklizeň ze všech ovocných druhů byla hlášena u broskvoní. Pouhých 88 tun, což představuje pouze 33% pětiletého průměru. Výrazný propad sklizně byl zaznamenán po loňském rekordním roce i u meruněk, ze kterých sklidí pěstitele 1057 tun ovoce, což představuje 67% pětiletého průměru sklizně tohoto ovocného druhu.
0: Tak to byla důležitá čísla, ale pojďme na další. Lenko, kolik lidé letos zaplatí v pálenicích za litr čistého alkoholu?
1: No, bude to zase více. Stejně jako v předcházejících letech stát zvýšil spotřební daň o 5%, tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí tedy 205 korun za litr pálenky. Základní sazba je pak 410 korun. Pěstitel si pak může dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvíce 30 litrů. Podle Davida Kubence, mluvčího celního úřadu v Ostravě, pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku, 91, a to je vůbec nejvíce v Česku. V Moravskoslezském kraji je 67, no a v našem Olomouckém 84. Každou z nich musí před oficiálním zahájením provozu zkontrolovat, a to je, jak mi sám řekl, velmi náročné.
3: V rámci Olomouckého kraje jsme první týden zprovoznili asi 6 pěstitelských pálenic a v následujícím období nás čeká určitě třeba ještě 25. Ten rozjezd je náročný pro ty celníky z té daňové sekce, protože dennodenně otevřou 2 až 3 pálenice a je s tím spoustu papírování, spoustu kontrolní činnosti a je to takové velice náročné období.
0: Říká David Kubenc z celního úřadu v Ostravě. V posledních měsících celníci odhalili několik černých pálenic. Lenko, můžeš připomenout ty případy a třeba i to, jaký trest takovému provozovateli hrozí?
1: Ano, to je pravda. Celníkům z ostravského celního úřadu se za poslední měsíce podařilo odhalit už 7 nelegálních pálenic, všechny na Zlínsku. Největší záchyt se jim podařil u Uherského Brodu, kde zadrželi 2 kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a taky 122 litrů absolutního alkoholu. Šetření ještě probíhá, nicméně nelegální výrobci riskují nejen doplacení spotřební daně, ale také pokutu, a to až do výše 10 milionů korun.
0: A to už se rozhodně platí. Lenka Kratochvílová v odpolední Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou zvedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a otázka, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás. Odpověď dá za chvíli Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Každý klub.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v regionu klesla. Olomoucké informační centrum připravilo prázdninové prohlídky města. Ve vlastivědném muzeu začíná výstava o obci Řídeč. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji ubylo v červnu lidí bez práce, meziměsíčně jich bylo zhruba 240 méně, nezaměstnanost v regionu klesla o desetinu procentního bodu na 5%. Pokračuje krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
0: Kvůli opravě kanalizace neprojedou řidiči částí Žerotínovy ulice v Šumperku. Práce potrvají do pátku. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Uzavřeným úsekem Žerotínovy ulice mohou procházet pouze chodci. Objízdná trasa vede Lautnerovou ulicí. Po dobu uzavírky není možné v Lautnerově ulici parkovat. Opravy kanalizace by měly skončit v pátek 10. července.
0: Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Hlavní památky města si můžeme projít v tradiční prohlídce Olomouc v Kostce každý den ve 4 časech. Ve vybraných termínech jsou průvodcovské služby zdarma v některých olomouckých kostelích. Další informace na webu města Olomouce a v informačním centru.
4: Každý den ve 13 hodin vezme průvodce zájemce na prohlídku slavnostního freskového sálu Comenium, přezdívaného Olomoucká Sixtinská kaple. Lidé můžou vyrazit i po stopách baroka každý prázdninový pátek od 17 hodin. S dětmi můžou zájemci absolvovat prohlídkový okruh s kočičkou Olou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Fotografie Jindřicha Štrajta a Jakuba Míči, pořízené v obci Řídeč, si ode dneška můžou prohlédnout návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea. Výstava o životě v malé vesnici na pomezí Hané a Nízkého Jeseníku potrvá do 13. září. Pokračuje mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
5: Fotografie nevznikaly jako pouhý dokument. Jsou obrazem skutečných lidských příběhů, každodenních starostí i radostí, vztahu mezi lidmi i silného pouta ke krajině. Na projektu Jindřich Štrajt spolupracoval s Jakubem Míčou, jehož dlouhodobý zájem o venkovský způsob života, tradice a místní komunity významně přispěl k výsledné podobě výstavy. Sport.
0: České volejbalistky čeká na turnaji Ligy národů v srbském Bělehradě druhé utkání. Po porážce 1-3 s Němkami zabojují o vylepšení pozice v tabulce proti Nizozemkám od 16:30.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo v Herolticích na Šumpersku. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Porouchané auto budete mít na dálnici D35 do Lipníku nad Bečvou. Stojí za exitem Holice na 276,5 kilometru. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
8: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
7: Tak to je bezvadné.
8: Po delší době.
7: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
8: Výborně.
1: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Selava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna láhve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Selava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Šerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk a on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně a tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petr z Lhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Dobrý den.
9: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné Bčko. Děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To takže je dobře.
10: Vám přejdu oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětek.
5: Tak
4: děkujeme pěkně, naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohohle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervíš nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vedete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazevníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salama, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tenhle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotnost.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky, co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně. My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano.
3: Ano, ne.
4: Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, ano.
3: Dvě plíce,
4: ano, ano.
3: Dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se,
3: naslyšenou.
2: Dobré odpoledne, aha. Kdo je s námi?
5: Zdravím, tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: Mě vás.
5: A chtěl bych se hlasovat pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským. Děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla. A dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rozměr nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. Pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no. Jestli bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Navodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný. Díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. Výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
8: ne.
9: Neplatí.
8: Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně... Teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ježiš. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3 000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrunt.
9: Ano, česky správně, cugrunt.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, no, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně. No,
9: opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, mladý a náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak
2: dále.
4: Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci, a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník, a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli z Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím

0: tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský maníry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka. Ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak. Ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova, přesně, to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kvůli opravám mostu se v Zábřehu tvoří kolony. Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu, můžeme se v ní koupat bez obav. Na autobusovém nádraží v Přerově začaly opravy chodníků. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obrnice trpělivostí musí řidiči, kteří projíždějí Zábřehem. Tento týden začali dělníci opravovat most v Olomoucké ulici. Skončit by měli ve druhé polovině září. Úsek je částečně uzavřený. To přináší dopravní komplikace. Řidiči stojí v kolonách, někteří se snaží most objet okolními ulicemi, ale v dopravní špičce jim to moc nepomůže. Pokračuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
2: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
1: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezóny dobrou kvalitu. Můžeme se v ní bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí odpovídá z 5bodové škály stupnici 1. Vyplývá to z dnešních informací Olomoucké krajské hygienické stanice. Stejným stupněm hygienici hodnotí taky další sledovanou koupací plochu na Štěrkopískových jezerech Poděbrady. Vzorky hygienici odebírali rovněž v pondělí. Obě tradiční rekreační místa budou monitorovat po celé léto. V Přerově začala oprava povrchu nástupišť a chodníků na autobusovém nádraží. Práce budou stát bezmála 5 milionů korun. Skončí v srpnu. Stavbaři je sladí s dopravci tak, aby měli co nejmenší dopad na cestující, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Chceme zajistit bezpečný a komfortní provoz jak pro cestující, tak pro dopravce a zároveň předejít dalšímu zhoršování stavu vozovek. Stavbaři proto odfrézují svrchní vrstvy a nahradí novým asfaltem odolnějším vůči zatížení. Součástí prací budou také úpravy kanalizačních šachet, pustí a výměna silničních obrub.
1: Rodiče ve Vrchoslavicích na Prostějovsku můžou využívat nově otevřenou dětskou skupinu. Určená je pro 12 dětí, zázemí má v opravené bývalé faře. Podle nezávislé místostarostky Adély Palíškové zaměstnalo vedení obce v dětské skupině místní obyvatele.
4: Jsme rádi, že jsme mohli i tak toto propojit, nejenom slaďovat rodinné a pracovní prostředí rodin a maminek a tatínků, ale taky propojit tady tuto generaci 55+ a dát jim tady pracovní příležitost.
1: Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová se snaží poprvé v kariéře projít do finále Wimbledonu. Její semifinálovou soupeřkou je na trávě v Londýně Američanka Goffová. Stav utkání je 1-1 na sety. Po porážce s Německem nastoupily české volejbalistky na turnaji Ligy národů v Bělehradě proti Nizozemsku.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků nehody auta pokračuje v Herolticích na Šumpersku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dnes odpoledne s Tomášem Kedziorem rozvedeme si některé informace, co nabídly zprávy Českého rozhlasu Olomouc před pár minutami. Podíváme se do Vrchoslavic na tamní dětskou skupinu a do místní fary. Podrobněji si projdeme frekventovaný most v Olomoucké ulici v Zábřehu, zjistíme, proč se dělají kolony a jak dlouho také budou opravy trvat. Zanedlouho se bude konat pietní akt na paměť vypálení českého Malína na Volyni 13. července roku 1943. Budeme o tom mluvit a v závěru dne v kraji nabídneme i seriál o zoologické zahradě na Svatém kopečku. Přeji dobrý poslech.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5% z květnových 5,1%. O práci se v regionu ucházelo 20 798 osob, o 237 méně než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi 5 okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. 23 projektů, které si občané Jeseníku přáli v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jsou v provozu: Hideo hudební a Psí hřiště. Oba stály přibližně 350 tisíc korun. Posledním, který čeká na realizaci, je pohádková stezka, doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou pro mladší děti. Bude tam odkaz na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice nebo taková hrádka s městským znakem.
2: Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslic v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení. Zatím ale velký rybník není veřejnosti přístupný. Podle kastelána Martina Váni se čeká na jeho napuštění, které zpomaluje nedostatek srážek. Dělníci dokončili v Rokytnici u Přerova. Stavbu zázemí pro dětskou skupinu fungovat začne v září. Náklady přesáhly 48 milionů korun, většinu uhradili státní dotace, uvedl nezávislý starosta Kamil Malenda. Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Hlavní památky si můžeme projít v tradiční prohlídce Olomouc v kostce. Každý den ve 4 časech. Ve vybraných termínech jsou v některých olomouckých kostelích průvodcovské služby zdarma. Více na webu města Olomouce a v informačním centru. Fotografie Jindřicha Štrajta a Jakuba Míči, pořízené v obci Řídeč, si od dneška můžou prohlédnout návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea. Výstava o životě v malé vesnici na pomezí Hané a Nízkého Jeseníku potrvá do 13. září, uvedla mluvčí muzea Martina Vysloužilová. 3 dny plné divadla, nového cirkusu, hudby i programu pro celé rodiny čekají ode dneška na návštěvníky festivalu Divadlo ve dvoře v Šumperku. Do soboty 11. července se koná v historickém areálu Pavlínina dvora.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Počasí.
1: Meteoroložka Marie Glofáková je připravena s předpovědí. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ale nejprve se ohlédneme za dneškem. Poměrně nám fouká, tak řekněme, severu, severozápadu, takže ten den není úplně teplý dneska.
2: To není. Teploty se vyšplhaly nejčastěji na hodnoty kolem 24 stupňů Celsia. Asi nejtepleji, co tady vidím ze stanic, tak bylo Dubicko, kde se teplota vyšplhala na 25,9 stupňů Celsia. Jinak to bylo většinou do těch 25. Vítr, ten foukal i nadále většinou mírný, severozápadní, většinou mezi 3 až 7 metry za sekundu a oblačnosti bylo také spíše více.
1: No, ten vítr už opravdu byl cítit, takže nebylo to dneska úplně na koupání. Co večer a v noci?
2: Teď večer a v noci očekáváme, že bude ubývat oblačnosti. Teď zpočátku nějaké polojasno, kráno se vyjasní. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr postupně zeslábne. Bude foukat jenom slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Co počasí zítra v Olomouckém kraji?
2: Zítra minimálně zpočátku bude slunečné počasí, odpoledne očekáváme, že bude oblačnosti trošičku více, půjde hlavně o kupovitou oblačnost, ovšem bude to bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, někde na Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku se mohou teploty vyšplhat až na 26 stupňů Celsia. Na horách se potom denní maxima budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr ale bude foukat většinou mírný, severozápadní až severní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Maličko slabší než dnes, ale pořád to bude cítit.
1: Meteoroložka Marie Glofáková na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a jak z našeho vysílání už víte, v Zábřehu začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu v Olomoucké ulici. Je součástí hlavní trasy mezi Střední Moravou a Jeseníky. Práce skončí ve druhé polovině září. Do té doby se řidiči musí připravit na dopravní komplikace.
1: Já pocházím tady z okrajové části Zábřeha a projíždím tudy vlastně každý den a s nákladním autem a je to problém. Je to ztráta času.
2: Říká Milan ze Zábřehu, jeden z řidičů, který musel zastavit v koloně před opravovaným mostem v Olomoucké ulici v Zábřehu. Dělníci na něm od pondělí opravují mostní závěry a poté tady položí nový asfalt, jak už dříve popsal mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Dopravu na místě řídí semafory a také dělníci vysílačkami. I tak se tvoří kolony a situace se zhoršuje v dopravní špičce, popisuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
4: Samotná to řízení dopravy, tak v době, kdy není špička, tak je vidět, že to regulovčík docela zvládá. Problém nastává, když je dopravní špička a když potom samozřejmě ještě je ta doprava řízena semafory, protože potom se stává, že ta kolona není celá odbavená.
2: Mnozí řidiči se snaží kolonám vyhnout přes nejrůznější objížďky. Podle starosty Františka Jona se kvůli tomu částečná uzavírka mostu projevuje i na jiných místech ve městě.
4: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
2: Hledání objízdných tras se ovšem řidičům nemusí vždy vyplatit. Na kolony či ucpanou silnici mohou v návaznosti na aktuální rekonstrukci mostu narazit i jinde, pokračuje starosta František Jon.
4: Někteří řidiči, kteří třeba používají navigaci, tak už když ty kolony jsou, tak odbočují už v Rájci směrem na Leštinu a potom přijíždějí na kruhový objezd, ale bývá situace, že i ten kruhový objezd je zasekaný. Po případě samozřejmě zábřežáci to zkusí směrem na Skaličku, ale potom zase, když se vrací zpátky na tu komunikaci, tak zase můžou narazit někdy na kolony a hůře se jim odbočuje. Takže je to poměrně tíživá situace.
2: Částečná uzavírka mostu v Olomoucké ulici potrvá celé léto. Naplánovaná je do 20. září. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc nyní připomene pietní akt na paměť vypálení českého Malína na Volyni 13. července roku 1943. A ta vzpomínka bude i letos u památníku v Novém Malíně. Kromě toho budou ještě dvě zajímavé výstavy. S pozvánkou jsou tu bezpartijní starosta Nového Malína Marek Štencel a jeden z potomků volyňských Čechů Jaroslav Miller.
1: V letošním roce se pietní vzpomínka připomenutí tragédie českého Malína na Volyni uskuteční v sobotu 11. července od 11 hodin u památníku obětí před obecním úřadem. Kromě již tradičního kladení věnců a mše pravoslavné církve za oběti tragédie, kdy jsou čtena jména obětí, tak součástí bude i zpěv české hymny a věřím, že i jedné z tradičních písní volyňských Čechů od zpěvačky, která studuje konzervatoř, je to Vanda Sojková a je rodačka tady ze Šumperka, nám se povedlo jí sem dostat k nám do Nového Malína, takže si myslím, že to bude takové zpestření. No a pak jsme připravili takovou menší výstavu i tady v prostorách obecního úřadu, která je zaměřená na život ve Frankštátu, tak jak to zde bylo ještě před druhou světovou válkou a následně, jak to vlastně bylo, když jsem potom přišli po odsunu německého obyvatelstva volyňští Češi.
2: Zajímalo by mě možná, dneska už je to druhá, někdy třetí generace, jak oni se hlásí tady třeba k těmhle věcem. Já pár lidí znám z té druhé generace, kteří si to samozřejmě připomínají, ale co třeba ti úplně nejmladší přijdou?
1: Já mám zajímavou zkušenost s tím, že právě ta třetí nebo i čtvrtá generace se začíná víc zajímat o osudy svých předků, takže vnuci, pravnuci najednou se zajímají o to, kde jsou jejich kořeny a mám z toho upřímně radost, protože když jsme třeba zpracovali kulturní program k 80. výročí, tak kromě teda toho, že skupina Snejfl zpracovala videoklip, písničku k této tragédii, tak se nám povedlo zahrát i divadlo s touto tématikou a celá řada vlastně účastníků těchto kulturních programů tak byla právě z řad potomků volyňských Čechů. Byli to vnuci a pravnuci těch, kteří vlastně žili na Volyni a kteří se pak po té druhé světové válce vrátili.
2: Kromě vlastně pietní vzpomínky tady v Novém Malíně zhruba ve stejném čase vlastně proběhne i výstava, která by mohla trošku i třeba té nejmladší generaci připomenout, jaký byl běžný život na Volyni těch jejich dávných předků. Pan Jaroslav Miller o tom ví víc, tak co chystáte a kde?
3: V galerii Jiřího Jilka v Šumperku proběhne výstava, budou tam vystaveny předměty každodenní potřeby na Volyni, výšivky, tiskoviny, předměty, které běžně používali. Iniciovala to Marie Krajplová, která dojednala s Národním muzeem, že se to udělá v Šumperku právě k té pietě českého Malína. Vernisáž proběhne 10.7. v pátek v 17 hodin. Výstava bude každodenní až do 6. září. Byl bych moc rád, kdyby všichni, kteří toto uslyší, aby se přišli podívat, protože si myslím, že tradice volyňských Čechů by se měla uchovat a měla by se dál rozvíjet i pro ty mladé generace, které o tom prozatím nic pořádně nevědí. Mou generací už odejdou i ti, kteří pamatují tu nejstarší generaci, která sem přišla, konkrétně do Malina. Přišlo přes 107 lidí, měli samozřejmě svoje životní problémy, protože statky byly vybydleny, svojí pílí a pracovitost a vzájemné pomoci nějak z toho vyšli, no že potom to všecko bylo jinak, to už je další věc. Takže vás srdečně zvu na výstavu každodenní český Malín Čechů z Volyně.
2: Ze Šumperka a Nového Malína Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli se podíváme na samotný jih Olomouckého kraje do Vrchoslavic. Tam má nové využití fara. Kulturní památku koupila obec a s pomocí dotací ji nechala upravit na zázemí pro dětskou skupinu.

0: Obce v Olomouckém kraji postupně otevírají nové dětské skupiny, získali na ně dotace od státu. Práce dělníci dokončili v uplynulých dnech například ve Štarnově na Olomoucku nebo v obci Klokočí nebo Rokytnici na Přerovsku. A první děti přivítali také ve Vrchoslavicích, to je na Prostějovsku. Jak se teď ve dni v kraji dozvíme, tamní skupina sídlí v bývalé faře, která je památkově chráněná.
1: To je zvon, který tady původně byl.
2: Ano, tady byl vlastně na schodišti zvon a pan farář bydl v horním patře a když někdo za panem farářem přišel a chtěl ho zavolat, tak aby nemusel nahoru, tak zazvonil na zvon.
1: S Dušanem Svozílkem, nezávislým starostou Vrchoslavic, jsme v přízemí bývalé fary. Kulturní památka se proměnila a do patra teď každé ráno vybíhají děti z místní dětské skupiny. Poprvé tu na chvilku byla i Sára s maminkou Veronikou.
3: Jo, je to pěkný, mají to pěkný moc. Vlastně super, že mají i zábranu na dveře, pěkná herna, hračky krásné.
1: Že byla jste se podívat, prošla jste si to všechno?
3: Dneska jsem tady byla s dcerou a ta si tady vyhrála 2 hodinky a vůbec mě nepotřebuji. Dva roky bude mít a pomohlo mi to v tím, že můžu jít vlastně do práce.
1: Do dětské skupiny může chodit 12 dětí. Dělníci podle starosty Dušana Svozílka faru v uplynulých měsících kompletně proměnili.
2: Co jsme všechno změnili? Dívejte, dispozičně ten objekt zůstal z 90% stejný, ale jinak jsme vyměnili úplně všechno. To znamená od skladby podlah, podloží, všude v celém objektu jsme udělali podlahové vytápění, máme nová okna, repasované dveře, kompletně nová elektroinstalace, rozvody samoproudu.
1: Vnímáte to jako přidanou hodnotu, že obec opravila budovu, na jejíž opravě by možná jinak peníze nebyly, možná by ta budova dál chátrala?
2: Když jsme do toho zastupiteli šli, tak jsme říkali, ten objekt tady byl 250 let před námi, tak doufáme, že bude i 250 let po nás.
1: Přestože děti už tu jsou, ještě stále není vše kompletně hotové.
2: Za provozu normálně se bude dodělávat. Už jsou to jenom drobnosti, jako třeba restaurování barokního obložek dveří. Dveře už jsou restaurované. Nějaké dodělávky na oknech.
1: Zázemí v bývalé faře chtějí v obci využít během plánované rekonstrukce obecního úřadu a mají i další plány.
2: Při zemi je udělaný hygienický zázemí, protože tím, jak navazujeme na školu a na školku, tak vlastně na zahradách těchto objektů bývají hody, bývají tam slavnosti, takže lidé budou chodit na zázemí na faře.
1: Také tu časem vznikne takzvaný family point. Rodičům bude vyhrazená jedna z místností. Jejich děti se ale budou moct zapojit do aktivit dětské skupiny. V budoucnu by vedení obce chtělo do chodu fary zapojit i seniory. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. V jeho závěru i dnes chystáme seriál, který představuje Zoologickou zahradu Olomouc na Svatém Kopečku. Slaví letos 70 let, podíváme se do dalšího výběhu. Tentokrát nás zoolog Jan Pluháček vezme do výběhu vlků Hacnových.
1: Český rozhlas Olomouc představuje Zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Tady v této smečce máme 6 samců. Ty vlky máme na 3 místech, všechny mohou vidět návštěvníci, tohle je v místě, kudy jezdí safari vláček, takže tady máme snahu mít těch zvířat co nejvíc. A pak máme ještě 2 skupiny, jedna je pár a v další je ještě jedna zbývající samice.
3: Oni tak jako pěkně odpočívají, vidíme ale také, že mění srst, všude kolem leží takové chomáčky a když jsme viděli teď projít jednoho toho vlka, tak jsme viděli, že mu doslova ta stará srst slézá z těla a ta letní tam zůstává samozřejmě, ale obojí jsou bílé.
2: Je to tak, teďka končí období línání, takže výběh je opravdu plný staré zimní vlčí srsti a vlci už jsou v krásné letní.
3: Pojďme si tady říci, vlk Hacnův, co je to za zvíře, odkud pochází a jak se mu daří v současné době na světě?
2: Je to podruh našeho vlka. Vlk je jeden druh žijící vlastně v Evropě, Severní Americe i Asii. A je to podruh, už název napovídá, který je ze Severní Ameriky, vlastně z Kanady, z velmi severských míst, proto ti vlci mají jako kamufláž tu bílou barvu, protože žijí v oblastech, kde po většinu roku je sníh nebo led. V přírodě se jedná o velmi běžný podruh, takže tam to není problém. U nás v zoologických zahradách jich máme poměrně málo a problém je také v tom, že ta populace nám poměrně rychle stárne, takže dneska mladá zvířata už nikde v Evropě neuvidíte.
3: Čím to je?
2: Ti vlci se množí poměrně dobře a ty zoologické zahrady se, kdyby je rozmnožily, tak by samozřejmě si museli s nimi poradit, což znamená některá zvířata třeba z chovu vyřazovat a tam jako ty zoologické zahrady občas mají obavy stran veřejnosti, takže ti vlci bohužel na to takhle doplácejí.
3: Vlci Hacnovi, jak jste říkal, pochází z oblasti Severní Ameriky, kde je asi větší zima než tady, hlavně třeba tady v těch letních měsících a při někdy i extrémních teplotách, které nás letos už potkali. Jak to ta zvířata zvládají?
2: Tak samozřejmě teď je jim vedro, to bylo vidět. Nicméně nutno říct, že ta zvířata z těch polárních oblastí některé ty extrémy zvládají paradoxně lépe než zvířata z tropických oblastí a to proto, protože jsou zvyklá na obrovské výkyvy teplotní. V té arktické oblasti přes léto je lehce nad nulou, v zimě tam může být minus 30 stupňů, to znamená ty výkyvy teplot jsou tam obrovské, takže oni jsou pak schopni tolerovat nějaké výkyvy teplot třeba na tu druhou stranu. Tady samozřejmě se snaží vyhledávat stín.
3: Chtěla jsem se zeptat ještě na ten prostor vlastně, který tady v zoo vlci obývají, protože oni jsou tady, tahle smečka konkrétně, v dost velké blízkosti medvědů. Nebyly náhodou někdy dohromady?
2: Byly dohromady, ale ti vlci ty medvědy začaly terorizovat, takže jsme museli od sebe oddělit, aby si vzájemně nevadili.
3: Jak vlk terorizuje medvěda?
2: Zaháněli je do kouta, že jo, a vlci žijí ve smečce, medvěd je solitérní, takže ten smíšený výběh obecně a v zoologických zahradách je něco, co se samozřejmě velmi líbí návštěvníkům, velmi se to líbí ředitelům zoologických zahrad, ale řada zaměstnanců a chovatelů zejména je z toho velmi nesvá, protože to způsobuje celou řadu potíží a pro ten chov to ideální rozhodně není.
3: V přírodě, když se potkáme medvěd s vlkem, jak to vypadá?
2: V přírodě se většinou vyhnou.
3: Ozývá se areálem zoo, občas vítí?
2: Ozývá samozřejmě, ví krásně, občas ráno a odpoledne a zejména třeba v zimním období. Často je k tomu vití vlastně vyprovokují tady kostelní zvony, takže můžu všechny pozvat, ať si jdou poslechnout vití vlku na Svatý Kopeček v klidných měsících roku.
3: Říká zoolog Jan Pluháček ze zoo Olomouc na Svatém Kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje Zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
0: A tímto také končí Den v kraji. Patříte-li k příznivcům ovocných pálenek, tak v zítřejší reportáži uslyšíte, jak to letos vypadá s úrodou a kolik zaplatíme po zvýšení spotřební daně za litr čistého lihu. Poslouchejte tedy i zítra Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dáli někde svítá na polštáři vlasů pár barvy žita.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5%. Hasiči zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. V Šumperku začíná Open Air Festival Divadlo ve dvoře. Olomoucká tenistka Karolína Muchová vstoupila poprvé do finále Wimbledonu. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5% z květnových 5,1%. O práci se v regionu ucházelo 20 798 osob, o 237 méně než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi 5 okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Ve srovnání s ostatními měl v červnu Olomoucký kraj 6. nejvyšší podíl nezaměstnaných. Nezaměstnanost v celé České republice v květnu zůstala na 4,8%. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel Zdeněk Otrusín. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusína hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
2: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
0: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z Hnutí ANO se jí už nepodaří zachránit. Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslice v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení. Zatím ale velký rybník není veřejnosti přístupný. Podle kastelána Martina Váni se čeká na jeho napuštění, které zpomaluje současný nedostatek srážek.
3: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než přítoku. Český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
0: Po napuštění rybníku bude v přístavišti fungovat půjčovna Veslic. Lodičky si budeme moci rezervovat online prostřednictvím vstupenkového systému nebo osobně během otevírací doby zámku. 3 dny plné divadla, nového cirkusu, hudby i programu pro celé rodiny čekají ode dneška na návštěvníky festivalu Divadlo ve dvoře v Šumperku. Do soboty 11. července se koná v historickém areálu Pavlínina dvora. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Festival Divadlo ve dvoře se do Pavlínina dvora vrací po loňském úspěšném prvním ročníku. Návštěvníky čekají představení pod otevřeným nebem i setkání s oblíbenými tvářemi divadla Šumperk a výjimečnými hosty.
0: Sport. Tenistka Karolína Muchová z Olomouce vyhrála ve Wimbledonu nad Američankou Goffovou 6-2, 1-6 a 12-10 v super tiebreaku a vyhlíží finálovou soupeřku. Tou se může stát její krajanka Linda Nosková z Přerova, která teď čelí v Londýně Ukrajince Kostěkové.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: 2 osobní auta se nabourala v Mohelnici. Nehoda se stala v Třebovské ulici na křižovatce se sjezdem z dálnice D35.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný čtvrteční podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Je pár minutek po 18. hodině a to znamená, že je tady oblíbený pořad Hrajeme pro radost. Já věřím, že máte radost a máte také připravené svoje telefony a na něm vytočené číslo 221 555 444. Dovoláte se ke mně do studia, vybereme spolu nějakou lidovku, dechovku a můžete ji poslat k svátku třeba všem Drahoslavám, Drahuším, zítřejším oslavenkyním Libuším, sobotním Olgám nebo nedělním všem Božkům. No a samozřejmě spousta přání jen tak pro hezký večer nebo k narozeninám. Samozřejmě ani na tyto oslavence nezapomeňte. Psát můžete také SMSky na číslo 723 70 33 51.

0: Moravanka zahrála na začátek naší společně strávené hodinky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc mezi 18. a 19. hodinou. Byla to taková směs nejrůznějších oblíbených písní s názvem Kyjovští mládenci. Nikdo z Kyjova se během písně nedovolal a nedovolal se nikdo odnikud. Zatím věřím, že ten čas ještě přijde. Pro jistotu zopakuji telefonní číslo 221 555 444, ale také číslo na SMS-kové vzkazy. Tam už jich pár máme. Psát je můžete na 723 70 33 51. Jako třeba tento. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát k dnešním narozeninám Pavlíkovi Jořenkovi. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se má krásně. Píší přátelé z Mohelnice. Pěknou písničku také pro mé rodiče Ludmilu a Jaroslava Koudelkovi z Věžek, kteří dnes slaví výročí svatby 60 let. Hodně štěstí, zdraví a životní pohody se svými blízkými přeje dcera Marcela s rodinou a také pravnoučátka Teodorek a Izabelka.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: To byla pražská kapela Petra Finka a píseň Hospůdko malá. Nevím, jestli vy, naši milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc, právě teď posloucháte z nějaké malé hospůdky, ale spíše si myslím, že většina z vás je v pohodlí domova s nějakým dobrým třeba čajem, někteří třeba ještě s kávou, i když na mě by bylo na kávu pozdě, a posloucháte vaše oblíbené dechovky a lidovky. Tu další si vybrala paní Anička z Bludova, kterou teď moc zdravím. Hezký den.
1: Já vás taky zdravím, Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního, a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. A proto písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Marušce do Bludova, Jiřince do Sudkova, paní Marci do Žilové, Marušce do Kolšova, a zdravím toho nemocného Tuláčka od Brna, ať se brzy uzdraví. A pane Ivane, od Opavy, díky za písničku, a festival dechovek už byl 27. června. Mějte se moc krásně a přeji pevné zdraví a úsměv na vaší tváři. A ještě jsem zapomněla manželům do Malé Morávky. Tak, je to všechno, zdravím Bludováky, Anička.
0: Teď už tam jsou všichni i ostatní kolegové Bludováci. Mějte se krásně, díky za zavolání. Naslyšenou. Písničku budeme hrát a nejmilejší veliké poděkování posílat paní Evičce z Modřic, která si přejeme uzdravení, moci toho ze srdce vážím, přeji krásný večer, také hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, andělíček, ať vás chrání. Přání i písničku posíláme také paní Janičce, panu Jiřímu Doroštění, paní Mařence Wagnerové z Bludova, a milé pozdravení také Jiřince ze Sudkova a Aničce z Bludova. Vše nejlepší přeje František od Brna.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jako další zaspívají Eva a Vašek v rámci dnešního vysílání pořadu Hrajeme pro radost a bude to konkrétně písení Jsme děti slunce a pan Jirka z Olomouce se mi svěřil, že jí má moc rád. Je to tak? Dobrý den.
3: Ano. Pane Vilemku, hezky podvečer, brzky, písnička je pro vás. Pane Vilemku, dávejte na sebe pozor, přeju vám hezkou směnu i hodně zdravíčka. Dále bych to poslal Božkovi Volnému, které bude mít v nedělu svátek, tak bych mu chtěl popřát všechno nejlepší a se mu také moc daří. I celému kolektivu Českému rozhlasu Olomouc ze srdce moc děkuji za výbornou práci k nám posluchačům. Ať se máte moc velmi dobře všichni a hodně zdravíčka všem. Dále bych to poslal do cukrárny a na Horním náměstí u Kašny Cezara. Taky bych mi milé rád poděkoval za krásný přístup k nám. Tam jsem si dával kapučino dneska, když jsem byl na kole, na procházce na kole. No a dále bych to poslal všem posluchačům, kteří poslouchají Český rozhlas Olomouc. Všechnem ze srdce moc děkuji i já a přeju všem taky hodně zdravíčka. Dále bych to poslal ještě svém manželce Anice, která poslouchá v kuchyni a tady ještě k nám na Stupkovou mým sousedům a všem Olomoučákům do Prostějova, do Přerova, prostě tady celé Moravě, která tady k nám volá.
2: A věřím, že se jí to bude líbit. A také vám. Děkuji za zavolání.
3: Ano, a moc krát, Vilemku, děkuji.
2: Rádo
3: a přeju hezkou směnu a hezkou cestu
2: já
3: domů.
2: Já vám přeji hezký podvečer, mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Naschledanou, pane Vilemku, moc krát děkuju.
2: Rádo se stalo. Písničku budeme hrát také v Jarušce s Hodným vnukem Adámkem, Stanice z Lomnice, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Aničce a Jarkovi z Jindřichova Hradce, Lidušce a Věrušce z Olomouce a také Jiřímu z Litovle. Těm písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. Dnes slaví krásné narozeniny Zdeňka Smrčková z Pískova. Hodně zdraví, to je poklad pravý. Štěstí, pohody a lásky od všech ti přeje Jarmilka Slumačová.

0: Eva Avašek a jejich píseň Jsme děti slunce. Samozřejmě vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Na nic nečekáme, ať se dostane na všechny, kteří se chtějí dovolat a vybrat si písničku. Stejně jako učinila paní Jindřiška z Prostějova. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, pane Tomáš a pane Vileme, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám jen tak pro potěšení Zdeničce a paní Jarmice do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelči z Lidušce Kouřilové a manželům Kudesovým, do Přemyslovy z Jarouškovi Hyblovi, do Bedihoště panu Antonínovi. A mějte se všichni co nejlépe a vám, pane Milenku, děkuji a taky se mějte co nejlépe.
0: Budu se snažit. Vy také. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Krásný podvečer přejeme a o pěkné zahrání prosíme našim drahým přátelům, na které moc myslíme, Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým z Roštění, Marušce z krásné Kroměříže, Lidunce Loníčkové z neméně krásné Olomouce, také Božence Horníčkové z Litovle a její hodné dcerce Broničce, také panu Františkovi od Brna, Jiřímu z Litovle a Břeťovi Pískovi. Všem krásné léto, se zdravím a hodil by se zahradnický deštíček pro přírodu, no tak já se za něj také samozřejmě modlím a to je velké přání všem od Věrky Halouskové a Adámka. Zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a písničku pro potěšení posílám paní Gotwaldové, panu Crhákovi a sestře Zdeňce, také paní Špičkové a tím píseň udělá hezký podvečer a potěší je, to si přeje Emílie. No a hrajeme také všem sestřenicím i bratrancům, kteří poslouchají Český rozhlas Olomouc pro pěkný večer, ať si to užijí, napsala sestřenice.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

To byli Žadoviáci a jejich píseň, která nás vzala na takovou procházku po kyjovském rinku. Připraveni jsou Krásňanci a jejich píseň 17 let, kterou nevybral nikdo z posluchačů, ale já, což vám asi napovídá, že se nikdo nedovolal. Prostor tedy máte vy další, kteří máte zájem, ale je tady spoustu SMS-kových vzkazů. Ráda bych nechala zahrát synovi do léčebny pěknou písničku, že na něj doma všichni moc myslí. Jareček, Anička a maminka Jarmila, děkuji vám, přejeme to synovi Míšovi, který má přezdívku Čmelda, tak Čmeldo, také držíme samozřejmě palce. Zahrajte prosím také do Křemačova paní Janě Sedláčkové pro radost a potěšení, té posílá písničku Manžel.

0: Krásňanci dohráli a dospívali, vy stále posloucháte. Pořad Hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Připravena je Moravanka a píseň, kterou, jak paní Zdeňka z Hrochova řekla, jsme dlouho nehráli, no a proto byla vybrána. Paní Zdeňko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilhelme, srdečně vás zdravím. Prosím tě, Rabineka, zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. A to paní Jindřice Slavíkové do Prostějova, děkuji za pěknou písničku. Manželům pod Pičilíkovým do Roštění, Věrce Haloukové do Bílovy, Julince do Přerova, Jindřice do Kropině pro brzké uzdravení a Vláďovi do Tovačova. A není smutný a možná, že ho ta písnička rozveselí. Díky a zase někdy nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Písničku posíláme také panu Františkovi od Brna. Děkuji moc a moc za milá slova. Moc mě to potěšilo. Přeji krásné letní dny a boží požehnání, napsala paní Eva z Modřic u Brna.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: No a abychom taky trošku ozvláštnili ten hudební výběr v rámci pořadu Hrajeme pro radost, připraveny také Hradišťan, takže trošku cymbálu, který má určitě moc ráda paní Lída z Olomouce. Dobrý den.
6: Dobrý podvečer, pane Vilémku. Já přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Já bych chtěla poslat písničku pro krásný podvečer všem mým přátelům a poděkovat za písničky, které mě posílají. Věrušce Halouskové s Adámkem, Jančce a Jiřímu Doroštění, Staňce z Lomnice, Vlastišce z Kutálkové, Jindřišce z Chropině, přeji pevné zdraví i Vlastičce, Marušce z Kroměříže, Milace z Přáclavic a Vláďovi z Tovačova. Je toho hodně, já se omlouvám. Děkuji vám pěkně a přeji i vaší rodince krásný podvečer. Naschledanou, mějte se
5: také
6: hezky.
5: Také se mějte krásně, naslyšenou. Písničku budeme hrát babičce Libušce Volkové z Rýmařova, která zítra slaví svůj svátek. Přejeme s Eliškou hlavně zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Babičko, máme tě moc a moc rádi a jsme rádi, že tě máme. Přeje ze srdce Káča, Eliška, Monča a Samík. No.

0: Věřím, že i ve vašich domovech zní potlesk po tom, co právě dohrál a dospíval Hradišťan. Vypadá to, že nám zbyde čas už opravdu jenom na poslední posluchačku, poslední jednu, možná dvě písničky. Tou posluchačkou, která se dovolala, je paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Krásný den vám přeji ještě jednou, pane Vilemku, do Českého rozhlasu Olomouc a děkuju za milý přivítání. A chtěla bych dnes poslat hudební dárek. Dnes má narozeninový den paní Jožinka Sedláčková z Újezda u Mohelnice. Tak bych ji chtěla popřát dnešním narozeninám všechno nejlepší, pevné zdravíčko, štěstí, lásky se svou rodinou a hlavně s manželem Františkem, kterému také přeji hodně zdraví, štěstí a ještě pěkná dlouhá léta prožitá s manželem a se celou rodinou ve zdraví a v lásce. A taky to přeju ze srdce a ať se má dobře. A taky ještě písničku poděkování posílám paní Janičce a panu Jiřímu Pospíšilikovým z Roštění, paní Božence Dubové ze Šumbaldu, manželům Gotwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, panu Oldovi Crhákovi z Nemile a panu Zdenkovi Dudkovi z Radnice s rodinou a panu Jiřímu z Kunštátu a všem přátelům posluchačům. A pane Vilemku, písnička je taky hlavně pro vás a ať se máte dobře a hodně zdravíčka vám přeju a moc za všechno vám děkuju.
0: Já
1: a těším se zase někdy naslyšenou. Děkuju.
0: Také se moc budu těšit. Na příště díky za zavolání, naslyšenou. Dnes slaví své krásné kulaté narozeniny paní Anna Orálková z Moravského Kočova. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně zdravíčko, ať ještě dlouho slouží a nic nebolí. To přeje Jolanka, Jirka, Roman a Šárka s rodinami. Také hrajeme Aničce Dobludová. Děkuji moc a moc za velké poděkování, za nejmilejší přání pro mé uzdravení. Moc si toho vážím. Písnička mě pohladila po srdíčku. Prosím o zahrání písničky také pro Jiřinku ze Sudkova. Vše přeje Tuláček, pan František od Brna. No a hrajeme také všem, kteří mi přáli k narozeninám, mé rodině, mnoha přátelům a také známým, napsala paní Zdeňka Smrčková. Za malou chvíli už bude znít Holubička bílá od Veselky, poté budou připraveny ty nejaktuálnější zprávy, no a potom roky, desky a hity Karla Gotta, jak jste zvyklí, každý čtvrtek po 19. hodině. Vilém Pospíšil vám přeje krásný večer.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Nezaměstnanost v regionu klesla v červnu o 10% bodu. V Rokytnici zahájí v září provoz nová dětská skupina. Olomoucké informační centrum připravilo prázdninové prohlídky města. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek.

0: Olomouckém kraji ubylo v červnu lidí bez práce, meziměsíčně jich bylo zhruba 240 méně. Nezaměstnanost v regionu klesla o desetinu procentního bodu na 5%. Pokračuje krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal.
1: Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
0: Kvůli opravě kanalizace neprojedou řidiči částí Žerotínovy ulice v Šumperku. Práce potrvají do pátku, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Uzavřeným úsekem Žerotínovy ulice mohou procházet pouze chodci. Objízdná trasa vede Lautnerovou ulicí. Po dobu uzavírky není možné v Lautnerově ulici parkovat. Opravy kanalizace by měly skončit v pátek 10. července.
0: Dělníci dokončili v Rokytnici u Přerova stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Fungovat začne od září. Náklady přesáhly 48 milionů korun, většinu uhradili státní dotace. Uvedl nezávislý starosta Kamil Malenda.
3: Projektováno bylo na 44 dětí ve dvou dětských skupinách, kdy naplněnost teďka, co máme podle přihlášek, máme 29 dětí, takže splněno ten dotační titul, podmínku máme. Hlásí se nám tu i děti přespolní mimo Rokytnici, protože když si to tady prohlídli, tak zájem jako určitě je.
0: Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Hlavní památky města si můžeme projít v tradiční prohlídce Olomouc v kostce každý den ve 4 časech. Ve vybraných termínech jsou průvodcovské služby zdarma v některých olomouckých kostelích. Další informace na webu města Olomouce a v informačním centru.
4: Každý den ve 13 hodin vezme průvodce zájemce na prohlídku slavnostního freskového sálu Comenium, přezdívaného Olomoucká Sixtinská kaple. Lidé můžou vyrazit i po stopách baroka každý prázdninový pátek od 17 hodin. S dětmi můžou zájemci absolvovat prohlídkový okruh s kočičkou Olou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport. Tenistka Karolína Muchová z Olomouce vyhrála ve Wimbledonu nad Američankou Goffovou 6-2-1, 6-12-10 v super tiebreaku, vyhlíží finálovou soupeřku. Tou se může stát krajanka Linda Nosková z Přerova, která teď čelí v Londýně Ukrajince Kostukové. Stav utkání je 1-0 na sety pro Noskovou. České volejbalistky v Lize národů v Bělehradu prohrály s Nizozemskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále.
5: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačnou, teploty 20 až 24 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů, povane slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dodávka se srazila s osobním autem v Mohelnici. Nehoda se stala v Třebovské ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Korunou si hodím. Hit skupiny Creedence Clearwater Revival natočil Karel Gott v březnu 70. roku a hned s tím začaly být problémy. Příslušné stranické orgány měly pocit, jestli název písničky neznevažuje naše platidlo. Prostě absurdní doba. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Vítejte u 19. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Dnes si budeme hrát singlové nahrávky z roku 1970, kdy se také mluvilo o zpěvákově cvičné emigraci. V letech 1969 a 70 byl v tehdejším západním Německu hodně žádaný. U nás byly ruské tanky, takže mu těžko pobyt v jiném světě vyčítat. Jen zpětně překvapí, že natočil dvě písničky Karla Svobody a Jiřího Štajdla, které vyšly na jednom singlu, protože prostě cenzoři byli hluší. Na A straně Goodbye.

0: schovaný.
1: Já toužím po životě. Zřejmý hit s krásným textem, byť v úvozovkách jen jako Bčko singlu, a znovu se musím pozastavit nad tím, že to cenzoři v roce 1970 pustili. Také to dnes byly jediné autorské písně, zbytek jsou coververze. Tu následující napsali hitmakeri Albert Hammond a Mike Hazlewood pod názvem Make Me an Island a irský zpěvák Joe Dolan s ní slavil úspěchy nejen na britských ostrovech, ale i v Beneluxu a jižní Africe. O český text se postaral Jiří Štajdl. Poslouchej, amore.

Má první láska se dnes vzdává. Jinak původně opět autorský tandem Albert Hammond a Mike Hazlewood a hit pro Joe Dolana. Přestože v porovnání byl tento druhý originál méně úspěšný než první, u nás tomu bylo přesně naopak. Posloucháte 19. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se singly roku 1970. Velký úspěch tehdy slavilo album Most přes rozbouřené vody dua Simon & Garfunkel. Logicky neuniklo ani Karlově pozornosti, jen překvapí, že sáhnul právě po El Condor Pasa. Nahrávalo se v Německu ve studiích Polydoru a byla to trefa do černého.

Ma i volcani mami, ma bella mi, to je únava stoj a vůně, co prchla mi.

Mabel Amy. I v tomto případě byl ponechán původní název hitu. Holandští T-Set s ním slavili úspěch i v zámoří. V Americe dosáhli na 5. příčku hitparády, co se ale týče Karlova repertoáru, jde o číslo, které si dnes vybaví málo kdo. I proto jsme si ho dnes připomněli v pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. A pokud jste si náhodou nevšimli, tak v naší velké červencové soutěži Rozhlas to je výhra můžete hned dvakrát získat knihu Má cesta za štěstím i s osobním věnováním Ivanky Gotové. Stačí jen včas zavolat a trefit správné číslo. Tak poslouchejte Český rozhlas Olomouc a my se dnes rozloučíme duetem s Marií Rotrovou Mít pouhej týden. A že jsou pod ním znovu spolupodepsáni dnes už dvakrát zmínění hitmakeri, je asi zbytečné dodávat.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačera Tešukar Šuniben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Rytmu Gitano a posloucháte u Romava Keren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mráz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on ako dieťa zažil, pretože on zažil koncentračný tábor, když bol fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, to jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínal říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale si myslím, že moja stará mama mi hlavne tým pripomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastne ako keby sme takzvané dnes privilegovaní, že v dnešnej dobe, kedy nie je vojna a máme si z čoho kúpiť to jedlo a že máme to šťastie.
0: Rodinná pamäť pro ne není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, ktorý je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval vo svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňujou.
1: A proč vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutený ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma. Ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikde ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě a já jsem byla pověřena, abych pro Czech Music, pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, aby napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty. Sešli se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině. A na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny. A pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnujeme doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no, já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem jí vysvětlila, že ne. Ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obaštáry z Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů

0: Tu tím ale většinou neporušují platné zákony.
1: Úplná pohroma, to teď furt. Turujou, nedá se spat.
2: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
3: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
2: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
4: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostiukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
4: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den, zdravím posluchače
4: Alex
6: Českého rozhlasu.
4: A host, rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako láskyplně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherný. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho jiného.
0: V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu, filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete dnes.
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který si přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolí já toužím.
0: Ale pravda, ty se u nás do Ameriky, moc, ne? Aho, to byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom za sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No.
0: Co to za člověk? Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste,
1: jo, do Varšavy. Jste zamířili. To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám a jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem jí vzal, koupil, prostě dal jsem jí do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal, a šo se děje, šo tady toto, tam už byla fronta, to já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: To, no,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vběhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho. Jak to
0: takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte. No,
1: i to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenaná.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneidrová. Já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já, no, dobře, úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ať samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte to... se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neví.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 000 tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství.

0: Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
1: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsušší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
2: Zlatá láska.
3: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
4: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
3: Ona, co by 17-letá studentka, on jako 19-letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Zajímala všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no, takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hráli a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme, výčepní byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy a tu kytaru a takovej a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prty, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že hele, na zdraví, Jirka má na rozky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Kluci zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu. Oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli, no. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, co koho napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru, no.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte, nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka, teda.
1: Skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkoušce. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou, no.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup, do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč, to nikdo nevěděl, já to taky nevěděl, jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no, tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrnknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž půjde ve vojenským, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímej náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, že to nestihat, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel, a já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělala ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: To bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdy a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak. No.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Její štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když jsi mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na to v operaci, že je nemocnej, že má tohleto. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný, jak ona. Já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý, říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: Tak no, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože, já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takovej příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jako že jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako... A my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku. A toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý žuto. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
4: Ježiš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svatební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, samozřejmě, se na to těšíme.
3: Takže jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No tak my máme tady takový ten překapávač, že tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bod. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal, a nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kája God.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě, si myslím, já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou. A to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plný šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a pak zjistím, že třeba jsou děravý, no. Ale jako to jako je hobby moje, no. Ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Těch fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. Můžeme to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, co to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně, jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo? Tak jako v kině to tak bývá, že mlče, jo.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní, pěknou. To asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
5: Já nejzvláštnějšího. To já nevím, někde v lese třeba někde.
3: Někde nebo někde konkrétně?
5: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
5: Dokonce vím, že už vím i tohle, teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval, a byly tam klády asi nějaký.
3: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo klády, tady to půjde, nebo?
5: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
3: Co jí dělá šťastnou?
5: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
4: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
4: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
3: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
4: Jdu do kuchyně si uvařit kafé a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
3: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
4: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně jak nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádá. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
3: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
5: No, to není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k oběru, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
3: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili? Na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
4: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to i, že já tě mám rád takové, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
3: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě, ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné, takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
4: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
4: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
3: Věříte na osud?
4: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
3: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
5: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
3: a milujete ji pořád.
5: To asi jo, no.
4: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem. Takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou. Nosková po vítězství

0: 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: 休息。
1: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
2: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád, Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
3: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
2: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek, taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
3: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
4: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
2: Prakticky už ne, my jsme...
4: To byly přílohy Mladého Hlasatele, ano. Že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
2: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
3: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
2: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
4: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
2: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s pointou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
3: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
2: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
4: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
3: je taková drsnější, poenty. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
4: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
2: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, protože k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujíme, tak si ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti před pubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionírský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tlčili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél trati žňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží, co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bychom...
2: Čítárně přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž... Vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
2: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
2: vlají.
5: Šle vlají dole a... Případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
2: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
2: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty tkalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
2: Já je nevzal samozřejmě.
5: A byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
2: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman, jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dež nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka ze Saboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Hoďku to mám vzít.
3: Okay, to má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nezmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezvěstná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu. Ta božka neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědou, že vám začíná text. Ta božka neustále, to má strašně pletlo. Text vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moc na tvůj kameník.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady voxne na dvě kamení. Jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady je kamení a ty je mokřina.
3: Tady pozor, paní, když to tady je kamení a tady máte modřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě dozadu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháte. Když mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Kdybyste tam možná upiskal ho tam. Ale já koukám, ty už tam byli, že jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky rekomenduju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je mokřin a tu jsou dvě varianty.
2: Kamení!
3: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě... Já jsem se chtěl zeptat té celé kusvě v Havrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera.
3: To nevíte.
2: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Herko.
3: No ne, že bych se klátil a že bych snažil...
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dělejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já radši vytrhnu.
2: Smrk v Havrovém lese,
3: kde jsme vlastně něhajný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
2: Dejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figurze.
3: Třeba si pod mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod vám udělal pelíšek.
3: To by mě přivez zvěřnáky koledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, odkaž by asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete pokopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vašte slova!
3: Člověče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrvo, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávit ty peronky, to není nádražit.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je kameň a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
5: Ach, jo.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by se vás?
4: To je na mě půjde. Ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši hrou dřevo, jsem smrk.
2: To jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonoc.
4: Dítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo které střice a šaty. To mi není možná, ale...
2: Však to hrajete ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, asi takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, ale jsem hampíznice. Já jsem šaty klidně odou sám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlinář.
4: Ne, Mlinář.
2: Ale ne, Mlinář.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
2: Divadlo pro vaše uši. Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
3: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodíte.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
3: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
3: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
3: No, nejlépe tu Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlákr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci
1: jo?
0: Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: pohodě. To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Vyčovská odešla nám. Tak počáte se zase. A
2: jak je to dál?
0: Formevo batajon, maršol, maršol. Zpívám francouzsky, jestli jste nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Eternať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespadce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale je pěkně venku.
0: Krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Lysouhoru, Ústevny, Rathoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba já nevím, 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, které jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se dají pohřebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Choclavic. Prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se na dolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice. No prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: Ne, tak je tím z horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se nedostal na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
1: Ne, jasně. Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít. Ale můžete třeba na tu Lysouhoru jít. To se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Fridlantu a ušlapete po svých Lysouhora. A to je zase jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Na tom Javorníku je totiž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, poslední se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A se tam se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné tam slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo. Tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici v Frýdlantě muzeum. Pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak pak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu, a pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jí podívat, i na jezérky, prostě i na Směravu, no všude. A přes jezérky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Uh-huh.
1: A máme tady kouseky, máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku, a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku, a do Hranic, a tam přejdu hned Hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německé, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to se tam jede autobus, jede autobus, a tam se může, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. Do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta,
0: jo,
1: dolů.
0: Nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Když se tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda mě elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové, ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to mělo nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak jsme vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měl o to starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným, dorazte na bez statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vědět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén do dály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Říká...

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného, stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo?
0: Ano.
1: Takhle to jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě čtyřletá, pětiletá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici. No tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel, jo, ten znáte, víte,
0: ano,
1: kdo to byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš,
1: no a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přeci, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí, našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo. A nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou. A já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se
1: vešel. No a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, on se tam vysoukal jako takhle do skály. No tady to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak.
0: No dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické okamžiky nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
1: no,
0: našeho
1: dětství. No, ale je to divný, že jo?
0: Ne, je to krásné právě.
1: Člověku nezdá,
0: o tom, kde bydlí.
1: Kde bydlíte. radši, no to je divný, je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: místa.
1: To byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo. Tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Dnešní linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roků, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svoji Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé. Ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinbergy vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no, a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, tak se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady jsou na tom Markovým kopci se nacházejí nějaké vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, a a když ty vinohrady s těch vamperků, tam bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět si to představuji, jak tam musí být parádní u vás, úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
1: ne,
0: milovaná Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roku. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a nebo po dešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk.
0: Jasně.
1: Vepřína nebo kravina, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy agrozemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako... Ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano,
0: moc díky za zavolání.
1: Moc hezký a jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Pěkný moc zdravím a přeju krásné léto všem a hlavně ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Se krásně,
0: naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné místo, které vás naplní energií, místo v přírodě samozřejmě ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, že bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, jo. Ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Mm-hmm. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Broclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cicerovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco nádherného. A v okolí máme Radši údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 kilometrů z Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je rychle by, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky v České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Mm-hmm. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Mm-hmm. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Mm-hmm. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně, já jsem unešena z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
1: ráda
0: tu přírodu.
1: A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
0: tak to jste
1: jsem
0: vy.
1: Já. To jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Dobře. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, aha, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Dá se... Ona sedí uprostřed.
0: No a dá se na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha, aha. Tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
0: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: dobře,
0: to klapne.
1: Tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat jako ze žurnálu jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích, a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsou rodačka z Valska, ta jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště, naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala. A tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma.

0: předtím.
1: Mm-hmm.
0: Je to. A je pak nádhera a ten kosleriček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný. Nádherná, já jsem tam dlouho nebyl a byl jsem tam předloni. No, teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi. Mm-hmm. Už musím dožít tady. Nedá se nic dělat. No.
1: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko? Aspoň někde poblíž?
0: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
1: Mm-hmm.
0: Tak člověk věnoval se dětem. No a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla.
1: Hmm.
0: No, a jedna posluchačka už 60 let Českého rozhlasu.
1: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci tedy pochopitelně. Dobře.
0: Určitě.
1: Tak jo.
0: Určitě.
1: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, ano, mám napsáno. Hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
0: Já vám taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man!

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: Brně taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi. Ale chtěla bych právě ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí. A to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. Mm-hmm. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uh-huh. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. Uh-huh. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz skládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké. Snad
1: prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam babnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětství máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: No já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a
0: přímo vládě. Tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto, jo, tak proto je proto. To moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to právě máte, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu, dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už,
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích, a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam,
1: to
0: toho, je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: Ano, ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad přijde tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni.
1: Paní Mirko,
0: vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čiší mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste je tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já ano, připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda ji poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně stejně zapálená.
1: Takže mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání pojevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kostelíček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no. A chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, tam chodí, jezdí i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal. A já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
1: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru, to máte pravdu, naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale, to už je pryč.
1: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to je něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval Markétu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže pane Jirko, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to taky, to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten Svatý Kopeček, zoologické zahrady.
0: Tazo, co jste říkal na začátku?
1: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že je načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl, pozdravit. Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky. Naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: Se.
0: Vy tež.
1: Se ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor. Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila a měla jsem tam vyhlídnu to své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam, zrovna se tam cházelo do vstupu jestím. Já tam krásníková, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potok, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kamení. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda, takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No nádhera, nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla, jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama. Když tak tam byl se synem a on si sedne vedle a jsme tam tak tiše, jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích tam, přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam. No a pak si děl. Když ještě mám čas, tak si vylezu si na chopo, na Dubběr, podívat se tam na ten lyžařský svět. No je to moc hezký, moc.
0: No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně, tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala v Gotvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a když jsme se stali ve vlaku. No. A tak mě jedného konce republiky na druhé.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila. A mě stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá patra. No, úžasný.
0: No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
0: Jo, takže když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám, protože neudržím se a
0: jo,
1: jsem protivná.
0: Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic. Je to taková vesnice. Ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky, krásná řeka tam teče a je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
0: Takže
1: vám děkuji, tak, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: doznívá, noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu, krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům a já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle,
0: jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli zase ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země česká, domov můj, a opravdu to je domov můj a netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude a, dobře doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. A tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec, nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam mihnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startují lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, když jsme jezdívali na Horehroní, dovolenou, kde byla manželová rodina a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naše krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju. A kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda, vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to a líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko, je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, no, že můžu pochválit, že se to... můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlastně nádherná.
0: A kam se...
1: Prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Musíme dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřská čeština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli... Myslím si, že už, že bych to mohla zvládnout ještě. Bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku z dětva. Mm-hmm. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No
1: a
0: tak to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak mám moc krát děkuju.
1: Přeji já vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou
0: díky.
1: Noc.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak, pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky. Mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, dělali jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nám strašně líbí, takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám. No.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky, schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako v nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to už to není to nádraží, co bylo, udělali z toho takový různý kamrlík, jo, že a ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl, byla tam jenom ta restaurace, jo. Už, a jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom, ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se musela dělat strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst, no. A tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili, buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Takže vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba, jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Trštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída míru,
1: jmenuje se to pořád.
0: Ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, nebylo to tak hranaté jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000
0: MB. Ano.
1: No, tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastet, P70. A potom jsem si to musel předělávat teda, ale nádherné auto.
0: Malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mně se to moc líbí, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: To na ty Pardubice, no tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili.
0: Ano.
1: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká tak, kasárna, no.
1: No tak jsme chodili do toho Prioru. No teď jsem, teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe. No tak jsem z toho byl vytěšený, protože to už není ten Prior, který byl. Prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné. No.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát, bo dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek.
1: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mi líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal, jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně vlastně. Prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako od těch Pardubicí a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
0: jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám jako kamarády, že nějaký Franta Stoklasa, ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel, no a mám takového Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou, no a tak, bylo to krásné, jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak,
1: nejenom protože...
0: No, já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo.
0: Dobře.
1: No, takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené krumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti,

0: které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
1: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
2: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmačkal, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl: Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala: vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo. To se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Máme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu, předtím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby, já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora?
2: No.
1: Do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: stavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala:
1: Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi.
0: Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi blížní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá: Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil, podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
2: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
3: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem spoznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pač mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. A tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo znáte, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velké.
2: Mě právě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla na pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví. Už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebyl za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
4: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
4: Jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace. Pamětliví toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošný, který se určitě nebudou zlomit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železářství a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat kominy, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom kominickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprv jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
4: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převezl. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Klapek stál tak.